0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé staré.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: a
5: osvěžíme
6: se
5: humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aleš?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara, teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, tak jako to...
1: Vinčeru? A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako, já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdi to zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílou, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale
0: se nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže
0: já
1: jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A jde, už jsme hráli country pak. A
0: tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den. Dobrý.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: děkujeme. A chtěla bych říct panu Ohumo, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm, vařím do dneška.
5: Pozdravím. Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
6: Ano. Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
5: Moc.
3: Mějte se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás oba pánové a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to je moc. No, znova, jo?
9: Tak
8: znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano, ne? Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano? Čárka, pro
9: ano.
8: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství, C.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem novej papír.

0: který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je do, třeba do kufru, myslím, že i Lipan byl v kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku, a to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
1: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
0: Horníček,
1: ano.
0: Lubomír Lipský
1: a Miloš Kopecký.
0: Ano, ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
1: Ano.
0: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
1: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
0: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
1: Přenesli jsme se zpátky do 50.
0: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
1: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
0: no tak
1: už jsou
0: máme to natočený.
1: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
0: Třeba se to pustí někdy.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
2: Znáš mě?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme. Moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba, dostala děkujem.
1: Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, nashle.
4: Díky,
1: taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Tak, hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 centítí, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře týtí. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni
9: to
1: ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to týtí odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Skoro jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a... Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
10: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sledou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
10: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímná jste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
10: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
11: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný
1: takový
11: pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
11: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
11: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
11: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
11: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná
11: postel? To není možný.
1: Ne?
11: Ne.
1: Ne?
11: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
11: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
11: Já to tam mám napsaný přímo. Jo. U té kanceláře mám jako, že to mají být made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
11: Ano, ano.
1: Nepište.
11: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
11: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
11: Jako když...
1: Takže na sebe voláte přes pokoj.
11: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
11: Zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
11: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida
3: a ze Sadský. Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká zřeže. To je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem
1: přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak kde vás moc zdraví.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Tam zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu.
6: Vidělej.
5: No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vlastně...
5: Herko, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital! No. Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a ty to prošli nepůjí dírce a knoflíku.
6: Puccini mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Ale
6: až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys naskavně říct? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co máme?
6: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou švihne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Letama chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brně, ne? Tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka?
6: No,
5: aby nám hlídala děti.
6: No.
5: No tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát, Havička, budeme muset zítra prát my!
7: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, to nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
7: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o Rádio Dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky. Je pět, jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky a můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Líbušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte, 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem, tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: A u těla poklíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: A ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: no, to taky.
4: Povídat nejmi ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: Tak. To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auťák dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Jseš podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
5: Žádám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem. Ale trebe.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. 2, to je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Most mezi Milčevsí a Radičevsí na Žatecku je ode dneška uzavřený. Vedení České Lípy chce sloučit méně využívané školky se základními školami. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Iniciativa Veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy Veřejnoprávně taky plánují protest happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize. Pokračuje mluvčí iniciativy Jan Herget.
4: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: Mezi Milčevsí a Radičevsí na Žatecku se dnes kvůli rekonstrukci uzavírá most přes Radičeveskou strouhu. Podle informací z webu města Žatce omezení potrvá do začátku října. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Sírovice, Pšov, Liběšovice nebo Libořice. Využít mohou také kratší objížďku mezi Radičevsí a Milčevsí po silnici třetí třídy. Méně využívané mateřské školy v České Lípě se mají sloučit s nejbližší základní školou. Vedení radnice tím chce splnit nadcházející zákonnou povinnost pro školská zařízení, které mají méně než 180 dětí nebo žáků. O návrhu bude dnes od 16 hodin jednat tamní zastupitelstvo.
5: Sloučení se má týkat mateřských škol v ulicích Eliášova, Arbesova, Svárovská, Severní, Bratří Čapků a Moskevská. Jak uvedl předkladatel místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO, pokud zastupitelé změnu schválí, začne platit od 1. ledna 2028. Podle zákona musí radnice zrušit nebo sloučit školská zařízení s malým počtem žáků nejpozději rok na to. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se můžou podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd i za jasného počasí.
0: Počasí.
3: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni, na horách až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Až do sobotní půlnoci musí řidiči počítat s dopravním omezením v Bílině na Teplicku a na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. 4 minuty po 5. hodině. Máme pondělí 22. června. Je tady týden, kdy děti budou dostávat vysvědčení, takže poslední školní týden letošního roku, tak snad si to společně užijeme. Vstávejte s dobrou náladou, i když je pondělí, vstávejte s námi. Za chvilku kalendárium, který vám trošičku přiblíží 22. červen. A k tomu všemu písničky, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď už Ivona Čáková.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, škatule, hejbejte se, dobré ráno, 9 minut po páté, jste s Českým rozhlasem Sever, dneska má svátek Pavla, je 22. června, tak já doufám, že dnešní den se vydaří. Ostatně čím významný je dnešní den z hlediska historie, to vám prozradí právě teď Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Sever.

0: Ve 17:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Pokud máte rádi Krušné hory, tak vás určitě potěší zpráva o tom, že tady začala sloužit klenová bouda. Tato horská chata je postavená ze dřeva, kamene, skla, ale také takzvaného konopného betonu. Kde přesně stojí a komu by měla sloužit, to vám řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: A i dnes platí, že na horách bude krásně, že tam bude chladněji než v nížinách. Už teď jsou teploty kolem 19 stupňů v Mostě, nejchladněji ve Šluknovském výběžku, tam je 15 stupňů Celsia. Dnešní maxima 31 stupňů, bude polojasno až oblačno, dopoledne lokálně přeháníky nebo bouřky a může napršet až 20 mm srážek. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut před půl šestou. Milujeme hory, rádi po nich chodíte a chodíme všichni určitě. A že jste ještě nikdy neslyšeli o Klenově boudě, u Božího daru zahájila svůj provoz. Je to nová horská chata, která bude sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti, která za něj zaplatila více než 40 milionů korun.
1: Bylo to krásné místo. Strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružný.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně, přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláním.

0: a střel jsem nejlepší do žluté.
1: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
2: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputní na to, aby se jim to nakonec povedlo.
3: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
4: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
3: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tohle jenom taková připomínka toho, jak nám bylo včera krásně, když jsme vstávali a říkali jsme si, je nedělní ráno. Teď máme pondělní ráno, i pondělní ráno může být hezké. S námi s Českým rozhlasem Sever.

Za okamžik zprávy v půl. Nový odbavovací systém bude v dopravním podniku měst a mostu Litvínova. To se dozvíte od Petry Vališové už za pár minut. I nadále hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přejde 1. července na nový odbavovací systém. Podle mluvčí Mostu Kláry Vidrové cestujícím umožní mimo jiné platbu za jízdenky bezkontaktně přímo v autobusech a tramvajích. Na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše budou letos v září znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sporty Máček, který připravuje programy pro mateřské školy. Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Ve Švýcarsku skončilo 1. kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začne už za týden. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky a nejvyšší teploty do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem se v přístavní ulici ve směru do centra srazila 2 osobní auta. Na místě je policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Tak kde jste dneska spali? Někdo možná na balkóně díky tomu vedru nebo na terase. Ano, vedro bylo šílené, někde ale nás osvěžily bouřky, dokonce ty teploty i klesly přes noc, například ve Šluknovském výběžku. Ostatně o počasí už za chvíli, k tomu všemu dáme i písničky, které nestárnou. A těšte se na skupinu Katapult a právě teď je tady Jarek Nohavica a skupina Čechomor.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují.

0: 10 minut po půl šesté. I vy posloucháte Český rozhlas Sever v pondělí 22. června. Od června v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesně něco dokázali. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. A tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: To je malá chutnávka. Celý pořad osobnosti Česka dneska si můžete poslechnout po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. I nadále hezký den.

0: Minutu po 3:45 posloucháte Český rozhlas Sever. To počasí o víkendu bylo únavné, velká vedra, do toho velké bouřky. Jestli bude tento týden klidnější, to si úplně jistý nejsem.
1: Počasí.
0: Teď ale po ránu teplota celkem příjemná, nikde nejsou teploty na 20 stupňů, kromě Rounice nad Labem a Litoměřicka, kde se to motá kolem 20, jinak na Žatecku kolem 16 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešní den bude taková, že bude jasno, celkem jasno, někde až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky, může napršet při silnější přehánce až 20 mm a nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Hezký den, krásný den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, co si dáte k snídani, něco, co zbylo od víkendu, možná jste něco upekli, tak v tuto chvíli pro vás budeme mít pár rad nejen k jídlu, ale třeba i pro vaše vlasy, avokádo, med, káva. Jo, máme to rádi, ale pozor, patří tyto věci i do vlasů. Proč? To už je téma pro Jarku Vykoupilovou a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamíny E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

krásný den s českým rozhlasem Sever za 6 minut 6. Dobré ráno, Pavlám, všechno nejlepší dnešnímu svátku. Před námi jsou zprávy v celou. V nich se dozvíte, že v Teplické Olympii se včera zřítila část stropní konstrukce, jedna žena je zraněná, podrobnosti už za okamžik. I nadále klidný den, klidné ráno všem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Policie hledá svědky, kteří viděli v teplickém obchodním centru Olympie spadnout strop. Geopark v Českém ráji bude tento týden obhajovat titul světového dědictví UNESCO. V České Lípě je ode dneška pro dopravu uzavřená severní strana hlavního náměstí. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky a nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V obchodním centru Olympia v Teplicích se v neděli dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Konstrukce zranila jednu ze zákaznic a záchranáři ji převezli do nemocnice. Uvedla to severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Policie událost prověřuje a žádá svědky, aby se ozvali policistům na lince 158. Do geoparku v Českém ráji dnes dorazí zástupci instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví po tom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít. Pokračuje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
4: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
3: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovskou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Na dovolenou do zahraničí loni jelo více než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá, říká mluvčí asociace Tomáš Pavlík.
5: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
3: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo ubytování pro posádku auta.
2: Počasí.
3: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Stále dejte pozor, v Ústí nad Labem v přístavní ulici ve směru do centra se srazila dvě osobní auta a kvůli stavebním pracím je ve Wonsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech. Byli jste o víkendu na kolech, no tak možná možná k večeru nebo brzo ráno, než byla ta vedra, ale kola, dnešní téma, to bude dnešní téma pořadu Dáme řeč, nebo konkrétně elektrokola. Pořídili jste si elektrokolo, v čem je podle vás výhoda nebo nevýhoda elektrokola? Poraďte, podle čeho dobré elektrokolo vybrat. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a po deváté to společně probereme. Tak ať vám to dneska šlape, k tomu písničky, které nestárnou, bude tu Jiří Korn a teď Jana Zagorová.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever, 11 minut po 6. Dobré ráno. My se teď budeme věnovat příběhu jakoby z románu, jako kdyby z nějakého románu, ale špatného románu vypad. V Krimi historce vám ho trošičku osvětlí právě teď Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Příběh, který začal internetovou známostí a plánovanou cestou za láskou do Francie, skončil pro muže z Teplicka ztrátou nejméně 2 milionů korun. Na Seznamce se seznámil s údajnou Lizou Weber, která měla žít ve Francii. Po nějaké době se romantická komunikace změnila v rozhovory o investování a žena mu doporučila speciální aplikaci. Muž nejdřív poslal desítky tisíc dolarů a když v aplikaci sledoval údajné zhodnocování svých peněz, vzal si dokonce několik bankovních půjček za 1,3 milionů korun. A taky tyhle peníze odeslal podle pokynů své internetové známosti. Teprve při další plánované platbě zasáhla banka, která transakci vyhodnotila jako podezřelou a klienta upozornila, že se asi jedná o podvod. Případem se teď zabývají kriminalisté.
1: Krimi historky.

0: Krásný den, ve čtvrt na sedm Český rozhlas Sever s vámi. Co jste měli dobrého o víkendu? Měli jste něco zvláštního? Určitě se hodila zmrzlina. A my za chvilku budeme putovat za výbornou zmrzlinou, za domácí zmrzlinou do Chomutova. Podrobnosti za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuálně u nás na severu Čechy jasná obloha. 17 stupňů hlásíte z Děčína, 18 stupňů máme v Kadani, předpověď je jasná. Bude většinou jasno až polojasno, dopoledne i oblačno, dopoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 31 stupňů. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Asi v těchto dnech si moc svíčkovou dělat nebudeme. Jediná touha je být v klidu, ve stínu a baštit dobrou zmrzlinu. A my vás za domácí zmrzlinou teď dovedeme, putujeme do chomutovské cukrárny Drmalka za Radoslavem Malarykem. Eva Buchorová se od něj dozvěděla, kde příběh jeho zmrzliny začíná.
2: Výroba té vaší zmrzliny začíná ve chlévě.
3: Náš zmrzlinový příběh začíná v 5:30 ráno, kdy já se vydávám do chlíva podojit krávy a kozy. Pak s mlíkem běžím domů, žena mlíko musí rychle vyčistit a schladit. Pak nastává proces výroby základní smetanové báze. To znamená, zase to mlíko musíme vzít, vyndat ho z té lednice, běžet s ním do pastéru. V pastéru se mlíko musí zpasterizovat na 82 stupňů a pak začínáme vyrábět základní smetanu.

0: dělat zralé. Takže když začne sezóna melounu a my děláme melounový sorbet, tak my musíme počkat, až ten meloun bude se sem dovážet dozrálý. I když ho uděláme na začátku léta, kdy ty melouny se sem vozí ještě nezrálé, nedozrálé a dozrávají po cestě a my z toho uděláme tu melounovou zmrzlinu, tak z ní vznikne okurková, protože ten meloun ztratí po cestě tu chuť toho melounu.
1: Je tady zmrzlina kiwi, jahodová, citron, banán, hruška. Kromě toho ovoce jsou ale i jiné chutě. Třeba oříškova?
0: Oříšků máme několik druhů. Máme pistáciovou, lískooříškovou, vlašský ořech.
1: A vy jste říkal, že tu pistáciovou nemáte vůbec, ale vůbec rád. Proč?
0: No, protože je drahá. Protože se to dělá z těch pistácí, které jsou prostě příšerně drahé.
1: A kterou vy máte nejradši?
0: Já mám nejradši stračatelu. To je základní báze a do toho se dává kvalitní čokoláda, takže já mám rád takový ty základní chutě a ta je prostě můj největší favorit.
1: A ještě musíme zmínit jednu vaší specialitku a to je vanilková z kozího mléka.
0: Děláme karamelovou, oříškovou a vanilkovou a to je jako hodně oblíbená.
2: O domácí kopečkové zmrzlině z kozího a kravského mléka, také z ovoce, nám něco řekl Radoslav Malarik z farmy Drmaly na Chomutovsku. Tak ať se vám dobře líže.
3: Jsme s vámi i

Hezký den, za 3:07 vy jste s Českým rozhlasem Sever, Městské muzeum v Duchcově má novou expozici. Co tam uvidíte, co tam zažijete, to se dozvíte ve zprávách v půl od Petry Vališové. Krásný den, i nadále příjemné pondělí v naší společnosti.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenají ve vysílání obou médií. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevřelo expozici výrobků tamní porcelánky. Továrna, kterou proslavili porcelánové sošky, ukončila před několika lety výrobu. Návštěvníci se teď mohou podívat na průřez její 170-leté historie. Po 80 letech má obec okna na Českolipsku kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2025 a 2026 postupně vzniká také přehled událostí za uplynulých 8 dekád historie obce. Papež Lev XIV. Dnes navštíví sídlo Světového potravinového fondu OSN v Římě. Setkat by se měl s účastníky výročního zasedání výkonné rady, zaměstnanci a jejich rodinami. Podle letošních odhadů organizace čelí 318 milionů lidí potravinové krizi, kterou dále prohlubuje konflikt na Blízkém východě. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Teplicku na silnici třetí třídy u Bíliny srazilo osobní auto divočáka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Já u té dopravy zůstanu i u té Bíliny. Nezapomeňte, že včera se uzavřela Bílina, je to tam řízeno semafory. Včera během neděle bylo docela dlouhé zdržení a dneska je první všední den. Tak opravdu, pokud jedete přes Bílinu, už musíte přes tu Bílinu jet, tak počítejte s tím, že tam postojíte ve frontě v koloně. A vůbec nejlepší je Bílině se vyhnout. Krásný den s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová a teď už skupina Jojo Band.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem na severu Čech. Máme 10 minut po půl sedmé. Máme pondělí 22. června, co přinese dnešní den. V Ústí nad Labem se od 15 hodin uskuteční v městském parku Mušle Den duše. Den duše Lva. Program nabídne setkání a aktivity zaměřené na podporu duševního zdraví. Součástí dne bude také koncert filmové hudby v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem, který začne v 17 hodin. V Děčíně zve knihovna od 18 hodin na terasu k programu Slunovrat na terase. O hudební a literární část večera se postará Vicky Šok, Lukáš Trejbal a Fousáč. Pod večerem bude provázet Radek Kolínský. A v Teplicích se od 19 hodin koná v zahradním domě koncert Severočeské filharmonie. Na programu jsou skladby Ludvíka van Beethovena a Leoša Janáčka, včetně klavírního cyklu V mlhách. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Samozřejmě i dneska příběhy měst a obcí nebudou chybět. Kam se vydáme za chvilku? No tak do místa, kde se podle pověsti narodil Přemysl Oráč. Už asi víte, že to jsou Stadice, tak pokud jste ze Stadic, dobře poslouchejte.
1: Počasí.
0: Ale teď poslouchejte i dnešní předpověď počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké teď máme ráno na severu Čech?
2: Tak kolem Ústecka, ale to Měřická přece jenom nějakou tu oblačnost už teď po ránu máme. Na ostatním území je ale převážně jasno. Teploty se teď pohybují mezi 17 a 20 stupni v nižších polohách. Na horách je to okolo 18 a fouká slabší proměnlivý vítr.
0: Ano, to je ráno. Přes den nějaká bouřka bude?
2: Může se to stát. Přes den čekáme potom oblačnosti již více. Kolem poledne a odpoledne se lokálně budou tvořit přehánky anebo právě ty bouřky. S větší pravděpodobností tomu bude ale v jižní polovině kraje v Krušných horách. Večer potom ty srážky budou ustávat a bude také ubývat oblačnosti. No a co se týká teplot, už bude chladněji než v těch předchozích dnech, i když i nadále bude tedy teplo. Maxima naměříme mezi 28 a 31 stupni. O něco chladněji ve Šluknovském výběžku a na horách potom okolo 24.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
0: Tak dneska se malinko ochladíme. Krásný den.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever.

0: Za 10.07 vy jste s Českým rozhlasem Sever, teď už ten slibovaný výlet do Stadic s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Touto obcí na Ústecku prošly české dějiny. Obec Řehlovice leží na hranici chráněné krajinné oblasti České středohoří a mezi její místní části patří Brozánky, Dubice, Habří, Hliňany, Moravany, Radejčín a Stadice. A právě ve Stadicích, údajném rodišti Přemysla Oráče, se dneska zastavíme. Nejstarší písemná zmínka o Stadicích je už v Kosmově kronice s datem roku 1125. Přemysla Oráče dodnes připomíná pomník na Královském poli, na kterém Přemysla zastihli poslové kněžny Libuše. Podle pověsti měli za úkol přivést Přemysla na Vyšehrad, kde usedl na knížecí stolec a společně s kněžnou Libuší založili dynastii Přemyslovců. Při návštěvě Stadic si všimněte unikátní zvoničky z 19. století. Vypadá, jako by vyrostla z kmene stromů a původně stála v Hliňanech. Do Stadic byla přenesena v roce 1996. A ještě jeden tip. Do Stadic vede turistická trasa a cyklostezka. Po červené značce dojdete od Přemyslova pole kolem bývalého Přemyslova statku a královského pramene do Trmic. Zelená značka vás povede od Přemyslova pole přes Suchou, Dubice a Mlynářův kříž až do Dolních Zálezel. Někdy příště se do Řehlovic vrátíme a zastavíme se v Dubicích.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 6 minut 7, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, radní Libereckého kraje dneska budou jednat o situaci na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. My pro vás chystáme podrobnosti, které se dozvíte ve zprávách celou. I nadále příjemné vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyšle informační autobus do obou měst. Zájemcům ukáže nový odbavovací systém. Radní Libereckého kraje dnes budou jednat o situaci na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Po výbuchu v katarské průmyslové zóně je nejméně 54 lidí zraněných, dalších 18 se pohřešuje. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. 1. července přejde dopravní podnik měst Mostu a Litvínova na nový odbavovací systém. Cestujícím umožní mimo jiné platbu za jízdenky bezkontaktně přímo v autobusech a tramvajích. Informační autobus má cestujícím nabídnout i další informace, říká mluvčí Mostu Klára Vidrová.
2: Praktické ukázky a osobní konzultace pomohou usnadnit orientaci v novinkách a zajistí, že přechod na nový způsob odbavení bude pro cestující co nejpohodlnější.
1: Autobus bude stát v úterý 23. června v Mostě na prvním náměstí od 9 do 12 hodin. V Litvínově pak na náměstí Míru od 14 do 17 hodin. Rada Libereckého kraje dnes bude na mimořádném zasedání projednávat návrh na odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michaely Mutl. Podnět k odvolání podala kraji jako zřizovateli gymnázia školská rada a také město Jablonec nad Nisou. Důvodem jsou podle nich dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově špatná atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj je situace na gymnáziu vyhrocená. Podnět k odvolání ale není pro radu kraje závazný. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu popisuje jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
1: Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ras Laffan. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ras Laffan je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor na Teplicku, na silnici 3. třídy u Bíliny srazilo osobní auto divočáka a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. S příchodem léta je to také doba komárů a určitě jste slyšeli, že někdo má dobrou krev, tak na něj komáři jdou, na někoho jiného ne. Není tomu tak, krev za to nemůže. Podle vědců totiž samice, které jako jediné sají krev, se orientují hlavně podle oxidu uhličitého, tělesného tepla, vlhkosti a pachu lidského těla. Několik studií ukázalo, že komáry více přitahují lidé po konzumaci alkoholu, zejména piva. Tak nevydechujte oxid uhličitý, zvolte parfém, který komárům nejede a budete v klidu. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Karel Zich a teď Anna K.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7. Krásný letní den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Má svátek Pavla, je pondělí 22. června. Čím významný je dnešní den, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever. Uf, fanoušci hokejového Litvínova si odechli na zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově se vrací život. Hokejový klub už řídí noví majitelé. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku svítí sluníčko, aktuálně teploty jsou kolem 18 stupňů v Teplicích, 17 stupňů máme v Rumburku, maxima dnešní budou do 31 stupňů. Bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno a místy se mohou lokálně objevit přehánky nebo bouřky. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

Činasky odehráli nádherný koncert v pátek v Litoměřicích, pokračují na svém turné, vy ještě potkáte třeba u nás na severu Čech v Litvínově a v Děčíně. Hezké ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever, v tom Litvínově zůstaneme. Před 11 lety se jako hráč a jako šéf klubu zasloužili o zatím jediný ligový titul v klubové historii. Teď odvrátili konec svého mateřského oddílu v nejvyšší soutěži, kterou hraje nepřetržitě od roku 1959. Bývalí reprezentanti Jiří Šlégr a Robert Kysela jsou novými majiteli hokejového klubu z Litvínova. Díky uzavřenému obchodu skončilo období bezvládí, které na zimním stadionu Ivana Hlinky v posledních týdnech panovalo.

0: Šlégr. Vést klub pro něj nebude novinkou. On i Robert Kysela v minulosti v Litvínově působili jako generální manažeři.
1: Máme pozitivní i negativní zkušenosti samozřejmě. Byli jsme u toho oba dva, když se vyhrál titul, ale byli jsme taky u toho, když se nějakých 5 let nedařilo. Takže já si myslím, že ze všeho se dá strašně moc poučit a já vždycky, když jsem hrál, tak jsem říkal, že nejvíce člověk musí poučit z těch proher, protože těch většinou bývá víc než těch výher a myslím si, že prvním krokem, který jsme udělali, že se nám povedlo tohleto celý, tenhle transakce dotáhnout do úspěšného konce. Teďkon už jenom vlastně si sednout a snažit se nedělat stejné chyby, které jsme udělali třeba v předešlých letech.
0: Severočeský klub začne postupně představovat nové hráče. Složení kádru bude mít na starost hlavně trenér a další z klubových ikon Robert Reichl.
1: Si tak nějak vzal za své, že se bude tomu týmu věnovat. Řekněme minimálně půlku mužstva znal, takže my jsme v průběhu už i té nepovedené sezóny s ním komunikovali a řešili jsme hráče, který bychom tady chtěli z toho týmu zachovat. To řekněme zdravý jádro, který on z jeho pohledu a našeho pohledu cítí, že by tomu mohlo pomoct do play-off, tak takhle jsme konali a hledali jsme k tomu nějaký další hráče, který můžeme zapojit do našeho klubu.
0: Řekl Jiří Šlégr, klub půjde do sezony opět pod názvem HC Verva Litvínov. Od společnosti Orlen Unipetrol totiž dostane za 3 roky dohromady 120 milionů korun. Z Litvínova David Kalvas, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

U nebe zůstaneme i ve zprávách v půl, protože teď můžete zahlednout svítící oblaky. To se dozvíte ve zprávách v půl od Petry Valešové již za pár minut. Krásné dobré ráno, za 3 minuty máme 7:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policisti hledají svědky z teplického obchodního centra Olympie, kde se v neděli dopoledne zřítil strop. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské konstrukce zranila jednu ženu, která musela do nemocnice. V obchodě bylo asi 15 zákazníků. Svědci se mají policii ozvat na linku 158. Letos v září budou na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sporty Máček. Město chce na akci přispět 250 tisíc korun. Návrh musí ještě projednat zastupitelé. Na noční obloze můžeme v těchto dnech vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Čas Keira Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl rezignovat už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Bernhamera ultimátum, ať odejde sám nebo ho odvolají. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ve Spojených států amerických. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V krásné Lípě na Děčínsku v Kyjovské ulici havarovalo osobní auto a skončilo na boku. Nehoda je se zraněním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezké dobré ráno, děti už se těší na prázdniny, my se těšíme na léto, na dovolenou. Já bych ten optimismus trošičku zkrotil, protože já osobně jsem se těšil až do neděle, do včerejška, protože až do včerejška se nám prodlužoval den, včera byl nejdelší den a teď už se nám ty dny zase zkracují. No, co se dá dělat, i přesto hezké léto vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď už Petr Muk.

0: 9 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever. V pátek jsme cestovali v pořadu Dáme řeč. A konkrétně jsem se vás ptal, jestli dáváte přednost Chorvatsku nebo Itálii. Co vyhrálo, nedalo se to říct jednoznačně, bylo to takové vyrovnané, ale dovolala se k nám i Hanka z Mostu.
1: V Chorvatsku jsem já osobně nikdy nebyla, ale když poslouchám ty preference, tak ani mě to tam moc neláká. A Itálii já miluju.
0: Milujete?
1: Tam jsme svýho času, když jsme byli mladší, jezdili rok co rok. Prostě Itálie je moje srdcovka tam kdykoliv. Nejoblíbenější, když jsme jeli dolů Kupra Maritima, se to myslím jmenovalo, tam byly bezvadný pláže, celkem klidný, nemoc lidí. Nechalo se jít ještě do San Benedetta pěšky, si to pamatuju pěšky. Mm. Tak nějak, jo, prostě tam jsme si to užili a jinak jsme jezdili hodně let nahoru na Bibione, což byla taková jako
0: klasika.
1: Dovolená, asi levnějšího typu, ale já jsem to tam milovala. Většinou jsme bydleli třeba v Borovém lese, tam byl krásný vzduch, tenkrát nám delegát říkal, tady byste měli platit nad standard. No prostě jo, já prostě miluju Itálii.
0: A letos půjdete?
1: Jedině s kamarádkou, jestli nám to vyjde, a jela bych zase do Itálie.
0: Dá se ta Itálie, mimochodem, musíme si promluvit i italském jídle. Co milujete v Itálii za jídlo?
1: No, tam můžu jíst cokoliv. Jejich těstoviny, jejich pizzu, to mám prostě ráda, jejich těstoviny. A vlastně, jak oni to umějí udělat, tak to mám na tom ráda.
0: Tak jsme si pošmákli a dneska se projedeme na elektrokole. Jak si tak všímám, tak po našich silnicích, cyklostezkách jezdí čím dál víc elektrokol. Máte už elektrokolo? Pořídili jste si ho? Jaké to má výhody, nevýhody? Nebo prostě dáváte klasice přednost, prostě přehazovačce, šlapání a na elektrokolo byste nikdy nesedli? Už po deváté tohle probereme v dnešním pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. I nadále hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Bílina. Tak připravte se na dlouhé kolony, už včera se tam tvořily během neděle, kdy se uzavřela částečně samozřejmě silnice první třídy číslo 13, začne se opravovat. Na opravu je měsíc, nebo víc než měsíc, pak už ten průjezd bude lepší. Teď je to řízeno semafory, jak to konkrétně aktuálně v Bílině vypadá, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď v tuto chvíli na severu Čech teploty kolem 20 stupňů, 20 stupňů hlásí Most, 22 stupňů máme v Litoměřicích. Předpověď pro dnešní den bude jasno až polojasno, dopoledne i oblačno, dopoledne se můžou lokálně objevit přeháníky nebo bouřky, nejvyšší teploty do 31 stupňů. Hezký den!
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos víc než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever. No, hodně trpělivosti na našich silnicích. Letní cestování místy komplikují dopravní omezení kvůli opravám, třeba na hlavním tahu číslo 13, který vede z Karlových Varů přes Děčín a Liberec k polským hranicím. Pracují silničáři na průtahu Bílinou na Teplicku. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak Bílina je velmi komplikovaně průjezdná, ze všech stran stojí kolony, ze všech směrů. Kolony aut jsou i v centru na náměstí v Břežánské ulici. Jezdí se tady, pokud se jede, tak na semafory, kyvadlově dopravu regulují regulovčíci, ty řídí jednotlivé směry, aby alespoň trošku se doprava pohnula. Jsou tady také asistenti prevence městské policie, protože taky lidi chtějí přicházet, takže musí pomáhat na přechodech pro chodce. Kolony tady byly už v neděli, kdy stavbaři začali frézovat ten starý asfalt. Pracují v úseku mezi kruhovou křižovatkou u prodejny Lidl a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Úsekem, jak jsem říkala, se projíždí kyvadlově, dopravu řídí semafory a regulovčíci.
0: Kudy vedou doporučené objízdné trasy?
1: Tak předešlu, že kamiony by dnes přes Bílinu, nebo teď přes Bílinu až na výjimky určené zákonem, neměly projíždět. Mají využívat sousední trasy 1/27 Dubí, Litvínov, Most, Žatec nebo dálnici D8. Ostatním řidičům město doporučuje, aby se teď Bílině pokud možno vyhnuli anebo volili alternativní trasy, třeba přes Radoveseckou výsypku. Ti, kteří míří z pražského předměstí směrem na most, mají jet raději přes Hrobčice a Chouč, ulehčí tak dopravně zatíženému centru.
0: Jak dlouho oprava potrvá, co všechno obsahuje?
1: Po odfrézování, o kterém jsem mluvila, to budou opravy trhlin, které zjistil diagnostický průzkum. Potom nové asfaltové vrstvy, výšková úprava šacheta v pustí a dopravní značení. Oprava se týká celkem 700-metrového úseku a zahrne taky autobusové a parkovací zálivy nebo okružní křižovatky a jejich větve. Ty práce jsou rozdělené do 5 etap, skončit mají nejpozději do konce července, ale ředitelství silnic a dálnic předpokládá termín už 9. července. Jinak ŘSD připravuje na silnici 1/13 taky opravu průtahu Teplicemi, pokračuje v opravě mostu v České Kamenici, opravuje mosty u Komořána, chystá výměnu protihlukových stěn u Obrnic. Navíc v úterý 7. července, to příští úterý, začne na 13. přestavba mimo úrovňové křižovatky u obce Bor mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
0: Tak to vypadá na veselé léto, díky za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Všem řidičům samozřejmě hodně trpělivosti.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever

Za 5:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Vedení České Lípy chce sloučit méně využívané školky se základními školami. I to se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den i nadále. Hezké ráno vám všem.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Tisíce lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Kvůli opravě průjezdu Bílinou na Teplicku se na silnici první třídy číslo 13 tvoří kolony. Vedení České Lípy chce sloučit méně využívané školky se základními školami. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
4: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
5: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
6: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
4: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Český rozhlas.
3: Průjezd Bílinou na Teplicku komplikuje oprava průtahu městem. Jezdí se tam kyvadlově a tvoří se kolony. Dopravu v tomto úseku, který je součástí frekventovaného tahu první třídy číslo 13, třídí semafory. Město doporučuje řidičům využít jiné trasy. V České Lípě se mají méně využívané mateřské školy sloučit s nejbližší základní školou. Vedení radnice tím chce splnit nadcházející zákonnou povinnost pro školská zařízení, která mají méně než 180 dětí nebo žáků. O návrhu bude dnes od 16 hodin jednat tamní zastupitelstvo. Americký prezident Donald Trump pohrozil i Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. Výhruška podle iránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku. Ta mají vést k uzavření mírové dohody.
7: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útoky hnutí Hizballáh. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Až do sobotní půlnoci musí řidiči počítat s dopravním omezením v Bílině na Teplicku. A na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět minut po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Klidné ráno vám všem, ještě nemáte plány na léto, tak jestli máte dostatek času, zkuste Ameriku. Můžete Ameriku objevit jako Kryštof Kolumbus nebo jako kolegyně Zuzana Zajdová. Ta bude naším hostem po 11. dopolední. Navštívíme tento kontinent za oceánem a určitě se dozvíme spoustu zajímavostí a tipů, kam v Americe zajet. A co vidět? Mi nadále hezké ráno a teď pro vás máme další písničky, které nestárnou. Budou tu Valdemar Matuška a nyní již Lucie Bílá.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Vedro bylo veliké, ano, teplotní extrémy. Tak víte co, my se těm teplotním extrémům budeme věnovat. Nejnižší, nejvyšší teplota, kde byla naměřená, to jste možná v učebnicích nenašli, našel to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den. Vyrážíte v létě autem k moři nebo na hory? Ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění. Jak se na takovou dlouhou cestu připravit, aby nás nic nepřekvapilo, to vám poradíme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, venku už svítí naplno sluníčko, v tuto chvíli teploty nám stoupají, už 25 stupňů máme v Kadani, 23 stupňů máme aktuálně v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 31 stupňů, bude jasno až polujasno, během dne přechodně i oblačno, dopoledne se lokálně mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Krásný den!
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: za 10 minut, 8:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Kam jsme jezdili nejčastěji v loni autem? Itálie, Chorvatsko, Rakousko. Ano, do těchto evropských zemí, my z Čech, podle dat Českého statistického úřadu, jsme jezdili autem na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které v potřebné situaci samozřejmě pomůže.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovensku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaké poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se dohušťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být v zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Krásný den za 4 minuty, 8:30, za 4 minuty zprávy v půl s Petrou Vališovou. Dozvíte se, že dneska v 10 hodin se uzavře parkoviště u Mototechny v Děčíně. Proč? Vydržte, podrobnosti pro vás máme za okamžik.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesun financování ze státního rozpočtu. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií. Děčín dnes v 10 hodin uzavře parkoviště u Mototechny. Město na něm podle aplikace Munipolis nechá vyčistit zpevněné plochy a obnoví vodorovné dopravní značení. Omezení potrvá do úterních 18 hodin. Obec Okna na Českolipsku má po 80 letech kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2025 a 2026 postupně vzniká také přehled událostí za uplných 8 dekád historie obce. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně na Novém mostě ve směru na Podmokly se srazilo nákladní auto s osobním. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Venku vedra už několik dní. Nejvíc honičku v těchto dnech mají výrobci ledu. To není tak, že prostě dáte led do mrazáku. Oni to vyrábí ve velkém a musí se pohybovat paradoxně v minusových teplotách a dělají přes časy. Tak výrobcům ledu děkujeme za to, že díky nim můžeme být právě u ledu. Teď už si dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli František Nedvěd a teď už pro nás také Karel Gott.

0: 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem v pondělí 22. června. Ptáte se, co přinese dnešní den? Rád vám na to odpovím, abyste třeba jen tak neseděli doma. V Ústí nad Labem od 15 hodin bude v Městském parku U Mušle Den duše lva. Program nabídne setkání a aktivity zaměřené na podporu duševního zdraví, zdravých vztahů a prevenci rizikového chování. V 17 hodin tady začne koncert filmové hudby v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem. V Děčíně zve knihovna od 18 hodin na terasu k programu Slunovrat na terase. Tady se bude taky hrát a budou se tady číst knížky. A v Teplicích od 19 hodin se koná v zahradním domě koncert Severočeské filharmonie. Na programu jsou skladby na skladby Ludvíka van Beethovena a Leoše Janáčka, včetně klavírního cyklu V mlhách. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minuty před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Minuty ticha ve vysílání, spožděné začátky pořadu nebo jejich krácení. Právě tak se dnes vysílá v Českém rozhlasu a také v České televizi. Tak tu se projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty kolem 23 stupňů v Mostě, 21 stupňů máme v Ústí nad Labem. Dnešní maximální teploty 31 stupňů, bude jasno až polojasno, během dopoledne místy oblačno, dopoledne se mohou objevit přeháníky a bouřky. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 minut před 9 hodinou posloucháte Český rozhlas Sever. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 6 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem, po deváté dáme řeč dnešní téma elektrokola, ale nejdřív tady budou zprávy v celou, v nich se dozvíte, že Geopark v Českém ráji bude tento týden obhajovat titul světového dědictví UNESCO.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Průjezd Bílinou komplikují kvůli opravám na silnici první třídy číslo 13 Kolony. Geopark v Českém ráji bude tento týden obhajovat titul světového dědictví UNESCO. Tropy v Česku budou pokračovat. Dnes znovu hrozí silné bouřky. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Bílině na Teplicku se kvůli opravě hlavního průtahu městem tvoří kolony. Pro řidiče je lepší se teď Bílině pokud možno vyhnout, případně nejezdit po silnici první třídy číslo 13. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou.
2: Koliny jsou nejen na hlavním průtahu Bílinou, ale taky na navazujících větvích kruhových křižovatek. Auta zaplněla i náměstí a ulice v centru. Dopravu na hlavním tahu řídí semafor, jezdí se kyvadlově a jsou tady taky regulovčíci, kteří pomáhají autům z bočních ulic. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Dnes do geoparku v Českém ráji dorazí zástupci instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví po tom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít, říká ředitelka geoparku Jana Lebedová.
3: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
1: Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 37 korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 40 korun a 1,40 haléřů za litr. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zatím platí do konce června.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 151 cm, průtok 111 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 135 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 140 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v Děčíně na Novém mostě. Ve směru na Podmokly se srazilo nákladní auto s osobním. Počítejte se zdržením. A v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Elektrokola, to je dnešní téma. V čem jsou podle vás největší výhody a nevýhody elektrokol? Už jste si elektrokolo pořídili, můžete volat. Petro, ty máš elektrokolo?
5: Já elektrokolo nemám, mám pouze to klasické šlapací a jednou jsem jela na elektrokole, to bylo takové to sdílené a musím říct, že já jsem si přišla, jako když jsem podváděla při testu. Mě to tolik nebavilo, jako na tom klasickém.
4: Tak jak je to u vás s elektrokoly? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď už Buty.
0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 11 minut po 9. hodině. Elektrokola, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Máte elektrokolo? Já nemám, ani po něm netoužím a jeho nákup neplánuji. Naposledy jsem jezdil na normálním kole v loni, letos jsem se k tomu ještě nedostal a v loni jsem zatím všechny kopečky vyšlápnul, takže mám přes 20 let starý kolo, tentokrát bylo moderní. Stálo asi 30 tisíc a pro mě parádní dnes. Dodnes elektrokola a vy, pokud jste si pořídili elektrokolo nebo se na to chystáte, myslete i na svou bezpečnost. Loni totiž cyklisti na elektrokolech havarovali skoro 870krát, což je meziročně o třetinu víc než loni. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokolo policisti řeší v létě, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Ano, je to tak, co vy a elektrokola. Zavolal nám posluchač Dan, že se svojí ženou Lenkou jedou na koncert Briana Adamse do Brna a vzhledem k situaci na silnicích uvažovali, že pojedou na elektrokole, nakonec jedou autem, tak jim popřejeme šťastnou cestu a posíláme na cestu písničku. No a vy zavolejte 475 212 212. Máte elektrokolo? Využíváte ho? Nebo raději dáváte přednost klasickému kolu?
5: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Elektrokola, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Já na tom kole moc nenajezdím, takže pro mě je to taková zbytečná saranda, ale kdo ví, třeba v důchodu budu jezdit na dovolenou do Lázní, do Třeboně a tam si to elektrokolo koupím. A když tak pozoruju ty elektrokolisty, tak mi připadá, že to kolo je moc těžký a nevypadá moc sportovně. No nevím, na telefonu je Jarda z Oken a ten prý měl první elektrokolo na světě. Hezký den.
1: Já zdravím, ale ještě vás opravím. V Třeboni není opravdu potřeba elektrokol. My jezdíme už hodně let, ale v Třeboni jak jsou roviny. My tam teda na elektrokolu jezdíme, ale tam si klidně můžete motor vypnout, protože to tam není potřeba. A k ty váze, to je taky důležitý, protože ono to má opravdu o trošku víc, takže aby si lidi dali taky pozor, už jsme viděli utržený nosiče na kola, protože normální kolo a elektrokolo je trošku jiná hmotnost.
0: Je takhle.
1: K tomu zpátky. My jsme si pořídili elektrokolo z zdravotních důvodů, neboť pan fyzioterapeut prohlásil, že po operaci kyčlí doma nikdo nejezdí na rotopedu, ale to elektrokolo, jak si tam dáte toho přípomocníka třeba trojku, tak je to nejlepší rehabilitace. A když je člověk rozumnej, tak v podstatě to elektrokolo je to, že vyjedete kopec, nohy bolej, nezadejcháte se, nejste spocený a hlavně pracují kolena kyčle.
0: Aha.
1: A to vám každý fyzioterapeut řekne, že po 60 doporučuje domů ne rotoped, já nejsem fyzioterapeut, řadovej. Ale já jsem začínal na předokolce, že jsem měl přední náhon, pak jsme dali zadní náhon a teď mám středový. A myslím si, že ten středový pohon je v podstatě pro ty lidi jako nejbezpečnější, protože každý si, jak říkal tady předchozím reportáži, je strašně důležitý řadit. To je u toho elektrokola úplně to nejdůležitější, protože když člověk špatně podřadí, nebo tak ten kopec se nadře. To není motorka. Elektrokolo není motorka. Elektrokolo je kolo, které vám pomáhá do kopce k tomu, a teď pozor, abyste se mohli kochat krajinou.
0: Aha, krásný.
1: My jsme dřív byli prej čtenáři silnic, protože člověk kouká dolů na tu silnici a vůbec mu uniká, co vidí okolo.
0: Jo.
1: A to elektrokolo vám dovolí, že jedete do kopce. Teď jsme měli převýšení 980 metrů, byli jsme na Lipně, překrásné trasy a my najednou zjišťujeme, jak je ta Česká republika krásná i z toho kola.
0: To jste řekl krásně, úplně, takže to je nádhera.
1: Úplně balzám. Doporučuji všem, pak jsou takový ty, kteří si myslí, že je to motorka, ty na to sednou a to je právě jako u motorkáři, nejsou všichni motorkáři špatní, jenom takový ty a elektrokola taky, oni si to koupí, mámo a teď jedeme, teď jim dáme zabrat. No, ale nejsou na to zvyklí a hned jedou do terénu.
0: Chyba. Takže už normální kolo nesedláte?
1: Nesedám, tak mě bude 70, já už na to mám nárok. Kamarádovi je 55, už si dal taky. A potkali jsme dokonce Jirku Korna v Chebu a měl taky elektrokolo. A byl velmi spokojený, on to střídá s tou jednokolkou elektrickou, ale říkal elektrokolo a konečně se začínám hýbat.
0: No to je hezký, tak elektrokolu vzdár a já si ho dokoupit asi, díky moc a mějte
1: tak
0: se hezky.
1: Hezké dopoledne všem,
0: taky naschledanou. Píše i Magda, jezdím na něm do práce i na nákup, vzadu mám velký košík, jezdím a mám ho místo auta celoročně, pokud nenapadne hodně sněhu. Elektrokola, to je dnešní téma.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Dneska probíráme elektrokola, jak už jsem říkal, nemám elektrokolo. Podle mě tak jako cyklistika je sport, takže se chci trošku spotit, ale jak před chvilkou volal posluchač, možná o tom začnu uvažovat, i když třeba můj táta v 80 má 70 let starého favorita stále na něm jezdí. Říkáme elektrokola, říkáme kola, říkáme bicykly, tak jsme se zeptali děti, jestli se v tom vůbec vyznají, vědí vůbec ještě, jak se kolům kdysi říkalo, na to se jich zeptala redaktorka Tereza Brázdová.
2: Co je bicykl?
3: Je to kolo a na tom se může jezdit jednou nohou, držíš se tu druhou nohou, klidně můžeš použít na přibližování.
4: To je takové kolo, které má vepřu velký kolo a vzadu malý.
5: A kdy taková velká kola vyráběly?
4: Za světovou válku. Před Ježíškem.
5: Jak to, že se kolo pohybuje?
6: Za mutací kola. Byla to ze šlapáš. Protože šlapáš na takový pedály.
5: Kdo to kolo vynalezl?
7: Vynálezce Alva.
5: A jak na to přišel?
7: Protože je vynálezce.
8: Koukal na návody.
5: A kdo napsal ty návody?
8: On.
5: Od kolika let se může jezdit na kole?
8: Od 6 let.
9: To spíš od 4.
5: Jaké máš kolo?
8: Já mám takové modle sportovní po báze a mám tam zvoneček a do zátko napití. Je krásný.
1: No, pamatuju, že pro nás, pro děti, to držátko napití bylo vždycky to nejdůležitější. Jste s Českým rozhlasem Sever i nadále. Hezké dopoledne.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 10 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dáme řeč. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Parkoviště pod Lávkou u Mototechny v Děčíně bude ode dneška uzavřené. Na liberecké radnici bude městský holubník. Elektromobilů v Česku oproti Evropě je méně. Na dálnicích chybí dobíjecí stanice. Převládá polojasno až oblačno. Odpoledne místy čekáme přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Děčín dnes v 10 hodin uzavírá parkoviště u Mototechny. Podle aplikace Munipolis na něm město nechá vyčistit zpevněné plochy a obnoví vodorovné dopravní značení. Omezení potrvá do úterních 18 hodin. V případě nepříznivého počasí město práce přesune na náhradní termín. V Duchcově na Teplicku otevřelo městské muzeum novou expozici věnovanou výrobkům tamní porcelánky. Továrna, kterou proslavili především porcelánové sošky, ukončila výrobu před několika lety. Návštěvníci si nyní mohou prohlédnout průřez její 170-letou historií, říká muzejní historik Jiří Bureš.
2: Který by vás měl seznámit s nejdůležitějšími okamžiky její historie, nastínit v jednotlivých etapách vyráběný sortiment a přiblížit také osobnosti návrhářů a výtvarníků, kteří zde působili.
1: Na půdě liberecké radnice bude městský holubník. Magistrát chce jeho pomocí populaci holubů regulovat. V holubníku se budou moci ptáci napít, nakrmit a taky zahnízdit. Město nechá jejich vejce sbírat. Tím se podle primátorova náměstka Jiřího Jandjourka ze starosty pro liberecký kraj zamezí jejich přemnožení.
3: Připravíme nějakou komorovou místnost, do které ten holub zalétne a tam regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná. Zároveň bych chtěl poprosit občany, aby nekrmili holuby. Bylo by to dobré, aby jsme společně s občany udrželi tu populaci v nějaké rozumné míře.
1: Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen 1% všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zajistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Sport. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze 6 zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou dosud neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni, na horách až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích se v Edisonově ulici srazila dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Kadani se ve Slanínu v Golovinově ulici srazila dvě nákladní auta. A v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti kvůli pracím na silnici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední expres, ve kterém dnes společně uděláme něco pro zdraví našich vlasů. Do Chomutova vyrazíme na zmrzlinu, mluvit budeme o dobrovolnictví a představíme si taky dalšího ze slavných rodáků. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Novák a Plavci. O hudební začátek téhle hodiny se postará Daniel Hůlka. Dobrý poslech a pěkný den s námi.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Plavci a jejich písnička, která je důkazem toho, že i inženýři se mohou velmi úspěšně věnovat hudbě. 10 hodin a téměř 12 minut před námi je rubrika, která vám pravidelně představuje slavné Severočechy. Dnes v ní Milan Knotek bude mluvit o muži, který se hudbě taky věnoval, a to tak, že tak říkajíc na plný úvazek, a muzicíroval třeba v Chorvatsku.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi velmi činné hudebníky druhé poloviny 19. století patřil skladatel, sbormistr a pedagog Josef Pihert. Narodil se v roce 1845 v Domoušicích u Loun. Hudební vzdělání získal na vojenské škole Jana Pavlise a varhanické škole v Praze. Začínal jako ředitel kůru v Hustopečích na Moravě. Později zastával stejnou funkci v Nymburce. Potom získal významné místo v chorvatském přímořském městě Seň, kde působil jako biskupský kapelník a sbormistr pěveckého spolku Nehaj. Aktivně se tu zasazoval o šíření české hudby a kulturní tradice mezi chorvatským publikem. Jako skladatel byl Josef Pihert mimořádně plodný. 300 děl vytvořil sám, dalších 150 upravil. Vydávala je řada českých i zahraničních nakladatelů. Byly to operety, divadelní hudba nebo písňová a sborová tvorba. Doboví kritici, mezi kterými nechyběl i Jan Neruda, ale označovali jeho díla za nenáročnou komerční produkci. Pihert byl také zakladatelem pražské hudební školy a psal články do různých hudebních časopisů. Zemřel v roce 1911 v Praze. Jeho největší odkaz spočívá především v mimořádně rozsáhlé práci pro české hudební školství, amatérské hudebnictví a spolkovou kulturu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever,

0: křížem krajem.
1: Kdy jindy, než v tomhle počasí si dát dobrou zmrzlinu? My za domácí a skutečně dobrou zmrzlinou teď putujeme do chomutovské cukrárny Drmalka za Radoslavem Malarykem. Eva Bucharová se od něj dozvěděla, kde příběh jeho zmrzliny vlastně začíná.
2: Výroba té vaší zmrzliny začíná ve chlévě.
3: Náš zmrzlinový příběh začíná v 5:30 ráno, kdy já se vydávám do chlíva podojit krávy a kozy. Pak s mlíkem běžím domů, žena mlíko musí rychle vyčistit a schladit. Pak nastává proces výroby základní smetanové báze, to znamená zase to mlíko musíme vzít, vyndat ho z té lednice, běžet s ním do pastéru. Pastéru se mlíko musí spasterizovat na 82 stupňů a pak začínáme vyrábět základní smetanovou bázi. Tu vyrobíme zase v tom pastéru, tam se to zase rychle musí schladit na nějaký 2 až 4 stupně a 12 hodin nám ta báze zraje. Takže po 12 hodinách my teprve začínáme vyrábět zmrzlinu, kterou znovu necháme zrát aspoň 8 hodin v mrazáku a pak teprve doputuje na pult. Takže nejdřív, když si chcete dát naši zmrzlinu, tak nejdřív se k vám dostane za 24 hodin.
2: Tohle je zmrzlina, které se říká gelato, a pojďme k těm chutím.
3: Gelato je na mléčné bázi a sorbet je na ovoci. Když jsou ovocný, tak ovoce, ono musí být dozralé. Musíte ho trhat zralé. Takže když začne sezóna melounu a my děláme melounový sorbet, tak my musíme počkat, až ten meloun bude se sem dovážet dozrálý. I když ho uděláme na začátku léta, kdy ty melouny se sem vozí ještě nezrálé, nedozrálé a dozrávají po cestě a my z toho uděláme tu melounovou zmrzlinu, tak z ní vznikne okurková, protože ten meloun ztratí po cestě tu chuť toho melounu.
2: Je tady zmrzlina kiwi, jahodová, citron, banán, hruška. Kromě toho ovoce jsou ale i jiné chutě. Třeba oříšková?
3: Oříšků máme několik druhů. Máme pistáciovou, lískooříškovou, vlašský ořech.
2: A vy jste říkal, že tu pistáciovou nemáte vůbec, ale vůbec rád. Proč?
3: No, protože je drahá. Protože se to dělá z těch pistácí, které jsou prostě příšerně drahé.
2: A kterou vy máte nejradši?
3: Já mám nejradši stračatelu. To je základní báze a do toho se dává kvalitní čokoláda, takže já mám rád takový ty základní chutě a ta je prostě můj největší favorit.
2: A ještě musíme zmínit jednu vaší specialitku a to je vanilková z kozího mléka.
3: Děláme karamelovou, oříškovou a vanilkovou a to je jako hodně oblíbená.
1: O domácí kopečkové zmrzlině z kozího a kravského mléka a také z ovoce povyprávěl Radoslav Malarik z farmy Drmaly na Chomutovsku.
0: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: No ano, poznali jste ho, tohle byl Michal Penk v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Pacientům na oddělení následné péče v liberecké nemocnici chodí pravidelně zpříjemňovat pobyt dobrovolníci z centra Dobromysl. Tentokrát uspořádali výtvarnou dílnu, kde si pacienti mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku. Centrum Dobromysl mimo jiné provozuje dobročinný obchůdek nebo se podílí na výzdobě nemocničních interiérů.
1: Kdo jste sem přišli nebo přijali, tak je to hrozně fajn, protože dneska tady máme zase tvoření z dobrovolníky.
2: Budete si moc nadekorovat rámeček na fuku, buď fixama nebo pomocí ubrousků.
3: Dobrovolníci z centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci pořádají výtvarné aktivity pro pacienty skoro každý měsíc.
1: Ale jako cedulky, kdo co vyrobí. A taky, aby jsme věděli, jak vás oslovovat. Jak vy se jmenujete křesným jménem?
4: Jaroslav.
3: Takže vystřihujete výhradně 4 lístky.
5: No jasný, štěstíčko, protože se mě nedrží teďka nějak dlouho.
3: Tak tímhle si ho přivoláte.
5: No jasný, já doufám.
3: Výtvarného odpoledne se zúčastnil i pacient Zdeněk.
5: Tenhle je taky 4 lístek, ale uděláme to takhle stejně a pak tam něco mezi to dáme, ne?
3: A vrhnete se i na klíčenku.
5: No když na to bude čas, tak jo.
6: Pro mě to je takový nabíjející. Ty lidičky jsou skvělí. Oni potřebují dotek, potřebují si povídat, ale někdy to je strašně náročný, protože se nám babička rozpláče, že dostala pytlíček levandule, pak ji vracíme, běhají tam v těch andílkách.
3: Marie se dobrovolnictví věnuje 6 let. Současně je lektorkou výtvarných aktivit.
7: To je sek.
8: A ty jsou taky hezký.
2: Máte vybráno.
7: Tady je hezký třeba domeček. My v současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Pacienti i personál na oddělení si na to zvykne, že ten dobrovolník přichází a je to nějaká opakovaná činnost.
3: Jolana Strnadová je vedoucí střediska podpůrné péče a členka centra Dobromysl. Přibližuje, jaké další aktivity můžou z dobrovolníky pacienti zažít.
7: Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají, hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si. Dále potom dobrovolníci nám spravují takovou minigalerii na vysokém interním pavilonu.
3: Zájemci, kteří se chtějí dobrovolníky stát, můžou kontaktovat centrum Dobromysl pomocí e-mailu na webových stránkách. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Přeji pěkné, i když už zase velmi teplé pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Avokádo, med nebo káva nejsou jen pochutiny k jídlu a pití, ale patří i do vlasů. Proč? To vám vysvětlí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Skupina Holky o letním ránu, já vám přeji krásné letní dopoledne. Je tu čas na pozvánky, na zajímavé akce a já pro vás mám dnes pozvánku sem k nám. 5 minut před polednem začne na zahradě Českého rozhlasu Sever veřejné čtení. Ukázky z děl Timothyho Snydera, George Orwella, texty Františky Plamínkové, Milady Horákové nebo Ladislava Hejdánka v podání rozhlasáků i známých osobností. Číst bude třeba Slávka Brádlová, herec Jan Plouhar, operní pěvkyně Věra Páchová nebo třeba děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michal Varady a další. Tak přijďte, těšíme se na vás.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Most mezi Milčevsí a Radičevsí na Žatecku je ode dneška uzavřený. Stavba vodovodu v Bačově u Semil by mohla být hotová o půl roku dřív. Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Převládá polojasno až oblečno, odpoledne místy čekáme přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Mezi Milčevsí a Radičevsí na Žatecku se dnes kvůli rekonstrukci uzavírá most přes Radičeveskou strouhu. Podle informací zveřejněných na webu města Žatce potrvá omezení až do začátku října. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu vedenou přes Sýrovice, Pšov, Liběšovice a Libořice. K dispozici bude také kratší objížďka po silnici třetí třídy mezi Radičevsí a Milčevsí. O víkendu řešili policisté na Mostecku dvě pobodání. Jeden člověk při nich utrpěl vážné zranění. V obou případech skončili podezřelí v cele. Na policejním webu to dnes uvedla mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová. V sobotu napadla žena muže, který skončil v nemocnici. V neděli zaútočil muž na příbuzného, který utrpěl lehčí zranění. Podezřelá čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Policisté podali návrh na vzetí ženy do vazby. Oba případy policisté dál prověřují a zjišťují okolnosti obou skutků. Práce na stavbě nového vodovodu v Bačově u Semil by mohly skončit o půl roku dřív, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Stavební firma podle něj postupuje velmi rychle. Podle původního plánu měl být vodovod hotový v polovině příštího roku.
3: Bačov je lokalita s rodinnými domy na kopci Kozákov mezi Semily a Radostnou pod Kozákovem. Lidé neměli dostatek vody. Teď bude vedená z nedalekého Komárova. V Bačově je řada rodinných domů, které jsou ale daleko od sebe a proto vodohospodáři očekávali, že bude stavba náročná. Na podzim by firma už mohla začít s obnovou komunikací. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně míň peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl taky dostat obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Varnsdorfu v Plzeňské ulici nedaleko železničního přejezdu se převrátilo nákladní auto. A stále dejte pozor, v Teplicích v Edisonově ulici se srazila dvě osobní auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po zprávách s Petrou pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Umíte si představit jízdu autem, které nikdo neřídí? Chtěli byste nakouknout do místa, kde se rodí ty nejmodernější technologie? Nebo byste raději obdivovali přírodní krásy Ameriky a třeba sílu oceánu na pobřeží v Monterey? To všechno zažila naše kolegyně Zuzka Zejdová na své cestě s dcerou do Spojených států amerických. A my si o jejich zážitcích budeme povídat už za chvíli.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Amerika, respektive Spojené státy americké, patří k cestovatelským snům mnoha Evropanů. Naše kolegyně Zuzana Zejdová tam letos na jaře byla už po několikáté, tentokrát s dcerou, a my si právě o jejich letošním americkém putování budeme povídat. Zuzko, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Pamatuješ si ještě, když jsi v Americe byla poprvé, ten svůj nejsilnější dojem, a měla to Majda letos stejné?
2: Nejsilnější dojem, asi to množství těch lidí. Hmm. A já jsem tam byla poprvé, už to bude, brzy to bude 25 let, a jako studentka, a přišlo mi super tehda, že se mi povedlo zaplatit svoji českou kartou třeba.
1: Jo,
2: na jasný, nádraží jasný. Tehdy.
1: Tohle už ale asi Majdu nepřekvapí, ne?
2: To už ji nepřekvapí, všechno tam funguje úplně stejně jako u nás. A spíš jsme vlastně měli, pokud se vrátím k těm penězům, tak jsme měli problém utratit cash, protože už se opravdu platí kartou úplně všecko.
1: No a u čeho udělala Majda puberťák v tom nejlepším slova smyslu takové to americké wow? Jako co na ní udělalo ten největší dojem?
2: No řekla bych asi Starbucks. Starbucks jako u nás, ale možná ty size, že jsou jako větší, ty velikosti těch nápojů. No, nabídka samozřejmě příchutí. Yes. No ale samozřejmě Starbucks to jako přinese i tu druhou záležitost, respektive ty kávy a všecko je to tak jako hezky oslazené, tak do sebe člověk dostane neuvěřitelné množství kalorií to si odnese svoji daň.
1: Jasně. Když jsi mluvila o těch velikostech nápojů, tak je potřeba říct těm, kteří to nikdy neviděli v reálu, že Američani to pijí z něčeho, co nám, Evropanům, připomíná už spíš kýbl, než kýbl
2: nebo kornout, co mají děti na první školní den.
1: Jo.
2: Je to opravdu dobré. Ne, ale většinou je taková ta základní velikost je ta grande, která u nás by teda byla large.
1: Jasně, ta větší.
2: Jasně. No.
1: Kde přesně jste vlastně s Majdou byli?
2: My jsme letěli do Kalifornie, protože jsme využili pozvání a podařilo se nám dostat se tam k mému kamarádovi, spolužákovi, který tam žije. Takže to je vždycky pak zajímavější, když tě provede někdo tamní a dostaneš se do domácnosti a nemusíš řešit složitě ubytování a co se budeme povídat, Kalifornie je hrozně drahá. Hmm. Takže tohle nám jako samozřejmě můj kamarád usnadnil velice. Takže letěli jsme do San Francisca a bydleli jsme v Santa Clara, což je Silicon Valley. Hmm. Takže to je vlastně ta oblast těch technologických inovací a tohle všechno.
1: Jasně,
2: tam,
1: odtam
2: jako na místě.
1: Vlastně pochází všechno, co nám zjednodušuje život. Jak zásadní rozdíl je mezi americkým městem a americkým venkovem? Stihli jste porovnávat San Francisco, to je metropole Silicon Valley, jak bysme?
2: No, já si myslím, že to Silicon Valley a San Francisco není jako typické americké město. Mm-hmm. Jo? Já bych to tak jako spíš viděla, že i tam se žije takovým tím komunitním životem a taková jako obrovská jako poklidnost. Třeba tam, kde my jsme bydleli, tam vyloženě neštěknul pejsek. Jo, tam, ale vedla tam přesto čtyřproudá silnice a všude zaparkuje, všude dost klidu, ale plno parků a lidi se chodí projít, proběhnout k řece. Takže to byl v podstatě maloměstský život.
1: Ve velkém městě. Říká Zuzana Zejdová, se kterou si dnes povídáme o jejím letošním americkém putování.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je naše kolegyně Zuzana Zejdová, která letos na jaře strávila 14 dní s dcerou v Americe.
2: 14 dní.
1: Co všechno jste stihli z té Kalifornie vidět?
2: My jsme se snažili nepřehltit se takovými těmi turistickými destinacemi a místy, co musí vidět každý. Mm-hmm. A snažili jsme se víc jak užít si té atmosféry toho místa. Jak už jsem říkala, využít to, že jsme měli tedy pozvání v podstatě k místnímu, do domácnosti, tak zjistit, jak jako se tam žije. Mm-hmm. A takže jsme třeba v tom San Francisco, ale samozřejmě hrozně stojí za to navštívit ten přístav, kam se z nějakého důvodu před necelými 30 lety nastěhovali Lachtani, kteří tam na těch molech, které původně byly určené ke kotvení lodí, jasně, tak se na tom krásně opalují a krásně se jim tam jako předvádějí se turistům, tak to vypadá, takže ty zvířátka nás hrozně zajímaly. Samozřejmě, když už jsme byli na tom molu nejslavnějším, tak jsme si museli dát to jablko v karamelu a s ořechy. To je teda hrůza. Nevím, kdo to vymyslel, to se nedá sníst.
1: Ještě moc cukru.
2: Moc cukru, ale hlavně člověk se neuvěřitelně zapatlá a vůbec jako toho nedá dostat. No? Takže to je taková zvláštní pochoutka, ale ta patří typicky k Americe a samozřejmě, že puberťák si to musí vyzkoušet. No a pak ze San Francisca stojí určitě za to si projet tu slavnou Lombard Street, která je vlastně nejklikatější ulice na světě možná i. Tam jsou ty zatáčky opravdu ostré a prudké a zajímavé je, nebo zajímavost je, že pořád je průjezdná pro auta. Že to neuzavřeli jako pěší zónu, že by si tam tudy chodili opravdu jenom ti turisté, kteří o to opravdu stojí, ale mezi nimi jako se proplétají auta, tak to je velice zajímavé. No a pak jsme navštívili třeba i v San Francisku planetárium mořské akvárium. To taky stojí za to, samozřejmě tam mají ten systém takových těch tunelů, že jdeš a vidíš nad sebou teda ty ryby, jak proplouvají a podobně, takže chtěli jsme to taky trošku s ohledem na to dítě pojmout trochu vzdělávacím způsobem, tak to třeba v San Francisku stojí za to. No a pak samozřejmě z mnoha úhlů jsme se vyfotili u Golden Bridge, takže ten rozhodně, ale tam pozor, tam je potřeba jet odpoledne, když už se zvedne mlha.
1: Ano, oni tomu mraku snad říkají čárný, má své vlastní jméno a lehá si pravidelně.
2: Ano, ráno, protože ta voda v tom Tichém oceáně je studená, takže se nad ní hromadí mlha, která v pravidelných cyklech potom se převalí přes ty hory a zvedne se. Ale zvedá se obvykle až kolem 3 hodiny odpoledne.
1: Ale ta fotka stojí za to, stejně jako video s Lachtany, které doufám, že nám Zuzka půjčí a že si ho budete moci prohlédnout na našem Facebooku, protože to stojí za to. O jejím americkém putování s dcerou si budeme povídat dál, ale zase až po písničce.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres

0: řídí.
1: No, je to zajímavý, jako opravdu dlouho jsem se na to mentálně připravovala. Ono teda je pravda, že to je veliký hit. Mnoho firem v Silicon Valley se zabývá tím, že vyvíjí ty autonomní systémy pro ta autonomní auta. A můžou to být jak právě městské taxíky, tak třeba velká nákladní auta nebo malá vozítka třeba na doručování balíčků, kde už vlastně se nepočítá ani s žádným pasažérem. Ale třeba těm taxíkům se věnuje několik firem a San Francisco už taxíky bez řidiče vlastně v nějakém víceméně zkušebním provozu, ale jezdí a už se může za určitých podmínek svíst i člověk z veřejnosti. A je to neuvěřitelná záležitost. Ale je zajímavý, že člověk si to samozřejmě zavolá si to aplikací, podle toho taxík identifikuje, otevře ti dveře. No a nasedneš a jedeš, kam mu řekneš, no.
0: No tam je sedadlo pro řidiče, tam je dokonce i volant, ale nikdo za ním nesedí.
1: Nikdo za ním nesedí,
0: ten
1: no.
0: Pohled na to je strašně zvláštní a myslím si, že v normálním smrtelníkovi musí vzbuzovat obavy, nebo ne?
1: No, ale strašně rychle si zvykneš. Během chvíle pochopíš, já musím říct, že tak plynulou jízdu bez výkřiků, uhni a brzda, plyn a tak dál v tom složitém městě dopravně, jako San Francisco je, jsem už dlouho nezažila. To auto jede neuvěřitelně klidně, plynule, je evidentní z takového panelu, který tam ten pasažér vidí, že ví o všem, co se kolem něho děje. A během 2 minut ti to přijde, že už je to v pohodě a že vlastně možná proč ne, že takový řidič nechce dýško, nemusí si s ním povídat. A co se stane nejhoršího? No, když se mu něco nebude zdát, tak zastaví.
0: Navíc si říkala, že to má ještě tu výhodu, že nemusíš poslouchat muziku, kterou vybere řidič.
1: Tak, vybereš si vlastní muziku, když na to budeš mít kapacitu a jako doveze tě bezpečně, kam potřebuješ. Já si myslím, že třeba jako to je cesta, že nebudeme jednoho dne potřebovat řidičáky.
0: V San Francisku tahle auta ve zkušebním provozu, kdyby si směla zavěštit, umíš si představit, kdy to bude skutečně jako všední realita?
1: No, ona už to tam v podstatě je všední realita. Ze začátku si tam lidi ty taxíky fotili a turisty to zajímalo a teď už vlastně to, že projíždí křižovatkou auto bez řidiče, naprosto nikoho nevzrušuje.
0: No tak uvidíme, kdy to dorazí i k nám. Právě.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Stále jste s Českým rozhlasem Sever, posloucháte dopolední expres a v něm dnes cestovatelské povídání se Zuzanou Zejdovou. Putujeme po Kalifornii, probrali jsme spoustu technických zajímavostí, zavadili jsme o gastronomii, ale ještě jsme se nevěnovali přírodě nebo krajině. Co stojí za to v Kalifornii vidět?
2: No samozřejmě ten oceán. Jo. Tichý oceán, to je něco úžasného. V tom květnu, kdy jsme tam byli my, tak ale pozor, voda má 8 stupňů, protože přichází proud studené vody od Aljašky a od, z toho samého místa přichází i vítr ledový. Takže sice mohou být nádherné fotky, kde je neuvěřitelně jasné modré nebe, nádherné modré moře, spěněné vlny, ale jako na vykoupání to rozhodně není. Ale má nádhernou atmosféru to moře, ty vlny, ten vítr, to je opravdu, to stojí za to se tam projít a tu bundu teda si teplou vzít a užít si to, to pobřeží, protože to je taky neuvěřitelně obydlený všemi možnými druhy zvířat, od rypoušů, sloní, kteří tam jezdí, vlastně nedaleko San Francisca nebo Santa Cruz, tam jezdí vyvádět, nebo jezdí plavou, vyvádět mladé, ale spousta dalších zvířat v těch horách žije na tom pobřeží, od kojotů a pům a všecko to tak jako prolíná se až do těch obydlených oblastí, že třeba i v tom parku, v tom velkém městě, máš cedule pozor na kojoty.
1: Takže příroda neustupuje lidským sídlům.
2: Za to. No a pak samozřejmě Kalifornie je velmi vyhlášená zemědělská oblast.
1: Víno.
2: Takže víno, ovoce, zelenina, na těch svazích, které teda na konci května zežloutnou a zazelenají se znova, zase až na podzim se pasou krávy, takže když přijdeš do supermarketu, tak si můžeš koupit vlastně z valné většiny lokální kalifornskou zeleninu, ovoce. Když jsme tam byli my, tak v tom květnu byla jahodová sezóna, takže fungoval i samozběr jahod, tak jako je to u nás, ale současně zajdeš do supermarketu a tam mají kalifornské jahody, že nejsou zdaleka. Je teda pravda, že Kalifornie je svou rozlohou stejně velká jako Česká republika a Německo dohromady. Takže řekně, ale pořád v tom vidím jako určitou jako lokální záležitost. Třeba moje dcera byla nadšená z velikosti cibule, kterou si v Kalifornii můžeš pořídit. Takže a to víno, jako kalifornské víno, je vyhlášené vlastně, asi bude nejlepší jako v Americe, no.
1: Náš čas se pomalu chýlí ke konci a tak mě zajímá na závěr, kdyby si měla někomu z našich posluchačů doporučit místo, které nepatří k těm vyhlášeným turistickým highlightům, k tomu, kam míří každý, ale přesto podle tebe stojí za to, které by to bylo?
2: No, možná, že bych přece jenom z takového důvodu osobního nabídla to Santa Cruz, které přinese takovou tu atmosféru toho bohemského města, kde se opravdu mísí lidé, řekněme hippíci, jo, pořád to tam jako žije, ta atmosféra toho města. No a jestli má někdo rád, někdo má rád seriály, tak potom Monterey. No, to slavné Monterey, sedmilhářky.
1: Tak já už vím, kam bych ráda jela. Naším dnešním hostem v dopoledním expresu byla Zuzana Zejdová. Děkujeme.
2: Není zač, těším se příště.

0: To byla Marcela Holanová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. 11 hodin a 43 minutky a my vás budeme zvát k dalšímu zajímavému rozhovoru v našem vysílání. Od června vám každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je z dnešního rozhovoru malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. A jak teď už víte, hostem Oskara Hesse bude bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.

0: Za 10 minut bude 12, to znamená, že pondělní dopolední expres Českého rozhlasu Sever se blíží ke svému cíli. Nebyl by ale kompletní, kdyby v něm nezazněl recept Slávky Brádlové. A ten dnešní recept je tedy alespoň z mého pohledu v skutku zajímavý. Dáme si polévku, ale nebude to polévka obyčejná, bude to polévka drožďová a z pekingského zelí k tomu. Já nevím jak vy, ale já jsem zvědavá.
1: Vaříme se Slávkou.
2: V těch letních vedrech nám možná docela vhod přijde taková lehčí letní polévka. Dáme si polévku drožďovou z pekingského zelí. Připravíme si 3 velké listy z toho pekingského zelí, 1 malou cibuli, asi 2 lžíce oleje, 1 kostičku droždí, 1 vajíčko a sůl. Listy pekingského zelí opláchneme, odkrojíme bílou část a nadrobno ji nakrájíme. Zelenou část nakrájíme také, ale zvlášť. Na oleji spěníme nakrájenou cibuli, rozdrobíme na ní droždí a za stálého míchání necháme rozpustit. Pak přidáme nakrájenou bílou část zelí, zalijeme asi tak 3/4 litrem vody, osolíme a povaříme. Když bílá část zelí trochu změkne, přidáme část zelenou a už jenom krátce povaříme. V závěru ještě do polévky přidáme rozkvedlané vajíčko a stále mícháme, aby se rovnoměrně rozptýlilo.
1: Vaříme se Slávkou.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 12 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují, projevuje se to i ve vysílání, začaly i podpůrné happeningy. Průjezd Bílinou komplikují kolony kvůli opravám na silnici 1/13. Ze staré hasičské nádrže udělal Hrádek nad Nisou místo ke koupání. Čekejte přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Úderem půlnoci vstoupili pracovníci Českého rozhlasu a České televize do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládní návrh zákona, který dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků nahrazuje financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se ve vysílání projevuje například krácením některých pořadů. Podle mluvčí Českého rozhlasu Lidie Erlebachové zásahy do vysílání neporuší zákon ani kodex. Na podporu veřejnoprávních médií se konají happeningy, nejen v Praze, ale i některých regionech. V těchto chvílích například začíná štafetové čtení v zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Tam máme reportérku Janu Vitáskovou.
3: Akce tady v zahradě Ústeckého rozhlasu začala vysvětlením důvodů stávky od iniciativy veřejnoprávně a minutou ticha ve vysílání všech stanic. Samotné štafetové čtení právě zahajuje herec Jan Plouhar. Do 16. hodiny zaznějí části kodexu Českého rozhlasu, úryvky z děl George Orwella nebo Timothyho Snydera. Stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií podpoří čtením taky třeba operní pěvkyně Věra Páchová nebo studenti Ústeckého gymnázia i univerzity. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by změna financování ohrozila nezávislost médií. Vláda tak podle něj plní předvolební sliby o zrušení poplatků. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: V Bílině se kvůli opravě hlavního průtahu městem tvoří kolony. Pro řidiče je lepší se Bílině pokud možno vyhnout, případně nejezdit po silnici první třídy číslo 13. Silničáři pracují na 700-metrovém úseku mezi kruhovými křižovatkami u Lidlu a u Albertu. Vedení Hrádku nad Nisou dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů. Nově tam je ale také plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže a také vybudování nového stavidla. Za obnovu rybníku zaplatil Hrádek přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
4: Z části to je vodní nádrž, z části to je tekon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení a hráz, ale jinak ten rybník hodně změnil ráz a pro občany Dolního Sedla to bude zajímavé místo.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci na post lídra Labour Party, tedy i na šéfa vlády. Už o tom informoval krále země Karla III. Národní konvent Labouristů má otevřít nominace na nového předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin.
2: Počasí.
1: Přechodně oblačno, ojediněle a lokálně přehánky nebo bouřky s větší pravděpodobností v jižní polovině kraje a na horách. Teploty dnes do 31 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dopravu v Bílině komplikuje kvůli opravám na průtahu 1/13 mezi kruhovými objezdy Lidl a Albert. Řidič kamionu dopoledne v koloně pojížděl 2 hodiny.
5: Stojím tady hodinu 52 minut. Nejde se to, ale po jednom autě.
1: V Mostecké ulici Petra Jileměckého se srazila 2 osobní auta a pozor na průjezdu kruhovou křižovatkou v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči upozorňují na štěrk na vozovce. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď odstartovaly pondělní polední písničky na přání a to znamená jediné, že už tedy můžete si volat, psát o vaší písničku, tak klidně pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz, pište SMSky na číslo 900 1104 a taky volejte do studia na telefon 475 212 212. Jdeme na první písničku dnešního dne a ta je z e-mailu. Zahrajte prosím paní Zuzce Dostapu Vilémov písničku od Nazaretu a bude to z filmu Scarlett, to jí posílá Jiřík. Snad nemá na snovárně moc vedro. Tak tady je skupina Nazaret a jejich Love Hurts.

0: Skupina Nazaret dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Teď už další e-mail. Dobrý den, prosím, zahrajte skupinu Elán. Voda čuma drží nad vodou. Písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače tohoto báječného rozhlasu. A písničku posílá paní Hanka.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Keby bolo niečo,

Skupina Elán na Českém rozhlase Sever. Máme 12 hodin 21 minut. K tomu vy stále posloucháte pondělní polední písničky na přání. Teď už vaše SMSky, prosím, od Milana Drobného. Pojď se mnou na Boubín pro Marcelku do Neštěmic a taky Maruškám do Děčína a Chomutova. Děkuje moc paní Marie ze Šestajovic.

svém dětství snad už v kojeneckém koši. Ze všeho nejvíce jsem hory miloval, v zimě v Tatrách a v létě v Krkonoších.

0: Petr Spálený a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever, ale honem rychle k písničkám na přání. A tady je další z vašich SMSek na čísle 911 04. Dobrý den, prosím, zahrajte od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš. Písnička je pro všechny posluchače.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: cizím.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky na přání. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zastupitelstvo Ústeckého kraje odmítlo zařadit bod týkající se financování veřejnoprávních médií. Policie v Mostě řešila o víkendu dva incidenty s pobodáním. V České Lípě je od dneška pro dopravu uzavřená severní strana hlavního náměstí. Čekejte přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, ojediněle zejména na horách přehánky nebo i bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dnes odmítlo návrh zastupitele Jana Papajanovského ze Starostů a nezávislých na zařazení bodu týkajícího se financování veřejnoprávních médií. Chtěl, aby krajské zastupitelstvo vyzvalo vládu, aby v případě jakékoliv reformy financování Českého rozhlasu a České televize nedopustila zánik regionálních studií těchto médií. Podle Papajanovského jsou tato pracoviště jedním z posledních stabilních zdrojů informací v kraji. Proti byla nezařazená zastupitelka Ivana Turková, zvolená na kandidátce SPD, Trikolora a Pro.
2: Já si myslím, že vláda postupuje velice obezřetně a myslím si, že by nejdřív to mělo jít vždycky dovnitř, to znamená k vyváženosti zpravodajství, který momentálně není. A pokud vláda chce něco kontrolovat a má k tomu nástroje, tak je to jedině správně.
0: Pro zařazení bodu hlasovalo 7 zastupitelů, proti bylo 18 a 14 se jich zdrželo. O víkendu řešili policisté na Mostecku dvě pobodání. Jeden člověk při nich utrpěl vážné zranění. V obou případech skončili podezřelí v cele. Na policejním webu o tom dnes informovala mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová. V sobotu napadla žena muže, který skončil v nemocnici. V neděli pak zaútočil muž na příbuzného, který utrpěl lehčí zranění. Podezřelá čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Policisté podali návrh na vzetí ženy do vazby. Oba případy policisté dál prověřili a zjišťují okolnosti obou skutků. Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo čerpali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly také v Královéhradeckém kraji. Třeba ve dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři.
1: Počasí.
0: Čekáme přechodně oblačno, ojediněle a lokálně přehánky nebo bouřky s větší pravděpodobností v jižní polovině kraje a na horách. Teploty dnes do 31 stupňů. Pro západní část Ústeckého kraje už je v platnosti výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V Mostecké ulici

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přišel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: v čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat. A někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic. Ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl vloupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak

0: akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo,

0: zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 tisíc korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkali, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl. A křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
0: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
0: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
0: No tak takhle, Bodevítě, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde, pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet, ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit, jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády, že jdete ven tak, a trošku se jako uvolnit malinko.
0: Tak já už teďka pracuji
1: teď,
0: trošku ano, jinak,
1: teď už
0: ale
1: děláte něco jiného.
0: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama, je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal, kamaráde, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jako že už máme po tréninku. A jeden říkal, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes ve výstražné stávce. Krajští zastupitelé schválili prodej pozemku v tajvanské firmě Tamiko v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. Vedení Libereckého kraje odvolalo z funkce ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Čekejte přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují proti změně financování a rušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
2: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
0: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo spožďování některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu i televize se dál schází lidé v černém oblečení. Výjimkou není ani Český rozhlas Sever v Ústí nad Labem. Ústecký kraj schválil pronájem a následný prodej pozemku v průmyslové zóně Triangle u Žatce tajvanské společnosti Tamiko Žatec, která tam plánuje stavbu závodu na čištění a povrchovou úpravu součástek pro výrobu polovodičů. Jak řekl ředitel zóny Jaroslav Krch, firma je navázaná na výrobu polovodičových čipů v Drážďanech. Investice do žatecké továrny dosáhne 914 milionů korun. Nový provoz by měl letos a v příštím roce vytvořit přibližně 100 pracovních míst. Za pozemky společnost Tamiko podle Krcha zaplatí bezmála 26 milionů korun. Vedení Libereckého kraje dnes odvolalo ředitelku gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michaele Mutl. Důvodem byly problémy ve škole, které v posledních týdnech vyústily v opakované výzvy k jejímu odstoupení nebo odvolání. Školu dočasně povede Tomáš Hofrichter, ředitel druhého jabloneckého gymnázia doktora Antona Randy. Nové vedení školy vzejde z konkurzu. Se sloučením obou škol kraj nepočítá. Českému rozhlasu to řekl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberec kraj. Michaela Mutl školu řídila od srpna roku 2024. Hejtman dnes také řekl, že vina na krizi není jen na ředitelce. Svůj díl podle něho nesou i někteří pedagogové, kteří se proti ní hned od začátku postavili. Hasiči varují před zvýšením rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma anebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí i vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada anebo nedbalost. Za loňský rok hasiči likvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství se škodou přes 350 milionů korun.
1: Počasí.
0: V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Zítra po ránu a dopoledne čekejte vysokou průsvitnou oblačnost, odpoledne už většinou polojasno nebo skoro jasno. Přehánky se mohou objevit výjimečně na horách. Zítřejší teploty do 30 stupňů Celsia, na horách do 25 stupňů. Pro západní část Ústeckého kraje platí výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Problémy čekejte v Mosecké ulici Jarmily Glazarové. Kvůli rekonstrukci vodovodního řadu, včetně výkopových prací, je od dneška uzavřená. Doprava v Bílině kolabuje kvůli opravám na průtahu 1/13 mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Albertu. Projíždí se Kyvadlově, řidiči přes den hlásili dobu průjezdu městem trvající i 2 hodiny. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jak teď zaznělo i ve zprávách Českého rozhlasu Sever s kolegou Františkem Janačíkem, teploty nám lezou v posledních dnech přes 30 stupňů Celsia a o extrémních teplotách bude mluvit také Martin Písařík v našem seriálu Co v učebnicích nebylo už za pár minut. Český rozhlas Sever v Ústí nad Labem se zapojil do jednodenní výstražné stávky proti změně financování veřejnoprávních médií. Na zahradě u rozhlasu pořádáme štafetové čtení a za chvíli se tam podíváme. Přidáme také několik dalších tipů a slavným Severočechem bude dnes hudební skladatel Josef Pihert a nezapomeneme na písničky, které nestárnou, tentokrát v podání Karla Gotta nebo Nadi Urbánkové s Karlem Černochem, ale teď už pokračuje Miroš Birka a 22 dní.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Gott, Má první láska se dnes vdává, tedy písničky, které nestárnou, za chvíli nás čekají třeba Maywood nebo skupina Jelen. Teď máme přesně 12 minut po 14. hodině a prostor má teď Martin Písařík a náš seriál Co v učebnicích nebylo. Martin tentokrát bude mluvit o nejvyšších a také nejnižších teplotách venku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pokračuje pondělní pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever. Úderem půlnoci vstoupili pracovníci Českého rozhlasu a České televize do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládní návrh zákona, který dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků nahrazuje financováním ze státního rozpočtu. K protestu se připojil také Český rozhlas Sever v Ústí nad Labem. Teď sleduje dění naše reportérka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady na zahradě Ústeckého rozhlasu vzniklo improvizované pódium. Přišlo několik desítek lidí, kteří sedí na židličkách rozmístěných v trávě ve stínu stromů v tom dnešním horkém dni a sledují štafetové čtení. Zahájil ho herec Jan Plouhár, střídá se s dalšími umělci, studenty nebo moderátory Českého rozhlasu. Předčítají části kodexu Českého rozhlasu, taky úryvky z děl George Orwella nebo amerického historika Timothyho Snydera. Stabilitu a nezávislost veřejnoprávní médií podporuje čtením třeba operní pěvkyně Věra Páchová nebo studenti Ústeckého gymnázia a univerzity a další účastníci, historici, vědci a různé další osobnosti. Akce potrvá ještě do 4 hodin odpoledne, na závěr zazní česká hymna. Setkání tady začalo už krátce předpolednem vysvětlením důvodů stávky od iniciativy veřejnoprávně a taky minutou ticha ve vysílání. I tady mají organizátoři nebo většina návštěvníků černé oblečení jako vyjádření podpory.
0: Mm-hmm. Jani, jak se dnešní stávka projevuje ve vysílání Českého rozhlasu?
1: Ta stávka se projevuje například krácením některých pořadů podle mluvčí Českého rozhlasu Lidie Erlebachové. Zásahy do vysílání neporuší zákon ani kodex. Uvedla, že se do stávky v rozhlase oficiálně připojilo přes 1000 lidí pracujících. Další ji podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsou v práci. Organizátoři protestní akce zdůrazňují, že k vykonávání své profese potřebují, aby rozhlas zůstal nezávislou institucí bez politického i jiného nátlaku. Navrhovaná změna financování to podle nich ale ohrožuje. Vedle toho hrozí propouštění, omezování nabídky pořadů a rušení stanic.
0: Proč chce vláda změnit způsob financování České televize a Českého rozhlasu?
1: Tak změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost České televize a Českého rozhlasu tím není nijak ohrožena. Podobný model podle nich funguje i v dalších zemích Evropské unie. Zároveň taky chtějí, aby obě média byla pod kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu.
0: Prozradila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Slavná zahrada ticha v podání skupiny Projektil, 14:30 a pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Teď je nabízí pravidelné tipy. Na zahradě Českého rozhlasu Sever až do 16 hodin pokračuje veřejné čtení z děl Timothyho Snydera a George Orwella a texty Františky Plamínkové, Milady Horákové a Ladislava Hejdánka v podání rozhlasáků a známých osobností. Čtou třeba Slávka Brádlová, herec Jan Plouhar, operní pěvkyně Věra Páchová, filozof Martin Šimsa nebo třeba děkan přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Michal Varady a další. Už v 15 hodin začne v městském parku v Ústí nad Labem Den duše lva. Akce v prostoru u mušle nabídne veřejnosti inspirativní pohled na to, jak lze podporovat duševní zdraví, zdravé vztahy a prevenci rizikového chování prostřednictvím rodin, komunity a aktivit. V 17 hodin pak naváže koncert filmové hudby a to v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem. Děčínské městské knihovně pro vás mají dnes hned dvě akce. V 17 hodin tam začíná pravidelný večer reprodukované vážné hudby. A Jan Bučina tentokrát slibuje podvečer splněných přání. Na 18. pak bude připravený Slunovrat na terase. Vicky Šok, Lukáš Trejbala, Fousáč připraví literární hudební zážitek, který jen tak nevyšumí. Podvečerem provází Radek Kolínský. Dům dětí a mládeže uzavírá už 10. sezonu školní rok nastudováním muzikálu. Letos se můžete těšit na muzikál Drákula. Vznikl v rámci pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem Musical School a začátek je naplánovaný na 18. hodinu a to v divadelním sále Domu kultury v Ústí nad Labem.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Duet Naděje Urbánkové, Karla Černocha, Vzácný nápoj mládí, jinak písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. 14 hodin na 38 minut a teď už je připravený opět Milan Knotek, má pro nás dalšího slavného Severočecha a tentokrát to bude nejen hudební skladatel Josef Pihert.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi velmi činné hudebníky druhé poloviny 19. století patřil skladatel, sbormistr a pedagog Josef Pihert. Narodil se v roce 1845 v Domoušicích u Loun. Hudební vzdělání získal na vojenské škole Jana Pavlise a varhanické škole v Praze. Začínal jako ředitel kůru v Hustopečích na Moravě. Později zastával stejnou funkci v Nymburce. Potom získal významné místo v chorvatském přímořském městě Seň, kde působil jako biskupský kapelník a sbormistr pěveckého spolku Nehaj. Aktivně se tu zasazoval o šíření české hudby a kulturní tradice mezi chorvatským publikem. Jako skladatel byl Josef Pihert mimořádně plodný. 300 děl vytvořil sám, dalších 150 upravil. Vydávala je řada českých i zahraničních nakladatelů. Byly to operety, divadelní hudba nebo písňová a sborová tvorba. Doboví kritici, mezi kterými nechyběl i Jan Neruda, ale označovali jeho díla za nenáročnou komerční produkci. Pihert byl také zakladatelem pražské hudební školy a psal články do různých hudebních časopisů. Zemřel v roce 1911 v Praze. Jeho největší odkaz spočívá především v mimořádně rozsáhlé práci pro české hudební školství, amatérské hudebnictví a spolkovou kulturu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, zpíváš Mirek Mien, za necelých 12 minut, 15. hodina, pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Krajští zastupitelé dnes schválili závěrečný účet Ústeckého kraje za loňský rok. Hospodaření kraje skončilo s téměř 300 milionovým schodkem. Zároveň řešili třeba to, jak podpořit turistický ruch. Podrobnosti z dnešního jednání má teď pro nás přímo ve studiu kolegyně Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Kraj třeba podnikatelům nabízí voucher pro provoz podnikání z operačního programu Spravedlivé transformace. Podnikatelé si o něj musí zažádat. Minimální podpora je 50 tisíc, maximální je 500 000 korun. K tomu ale musí podnikatelé přidat 40% ze svého.
0: Na program se dostala i Žatecká průmyslová zóna.
1: Krajští zastupitelé dnes například schválili pronájem a následný prodej pozemku v průmyslové zóně Triangle tajvanské společnosti Tamiko Žatec. Firma chce v zóně vybudovat závod na čištění a povrchovou úpravu součástek používaných při výrobě polovodičů. Investice by podle ředitele průmyslové zóny Triangle Jaroslava Krcha měla dosáhnout zhruba 914 milionů korun a vzniknout by mohlo až 115 pracovních míst. Dále zastupitelé schválili pronájem a následný prodej pozemků v žatecké zóně developerské společnosti Panatony pro zatím utajeného investora. Investice je ve výši téměř 9,5 miliardy a v továrně by následně mohlo najít práci tisícovce lidí.
0: Ještě před schvalováním programu zastupitelé chvíli debatovali o návrhu Jana Papajanovského ze STAN doplnit jednání o bod týkající se budoucnosti regionálních studií Českého rozhlasu a České televize. Jak to dopadlo?
1: Opoziční zastupitel s návrhem neuspěl. Většina zastupitelů ho po krátké diskuzi nepodpořila. Důvody shrnula krajská zastupitelka Ivana Turková, zvolená na kandidátce SPD, Trikolora a Pro.
2: Já si myslím, že vláda postupuje velice obezřetně a myslím si, že by nejdřív to mělo jít vždycky dovnitř. To znamená k vyváženosti zpravodajství, který momentálně není. A pokud vláda chce něco kontrolovat a má k tomu nástroje, tak je to jedině správně.
1: Pro zařazení bodu hlasovalo 7 zastupitelů, proti bylo 18 a 14 se zdrželo.
0: Dalším důležitým bodem dnešního jednání byl také závěrečný účet kraje.
1: Ano, i právě ten dnes krajští zastupitelé schválili. Ústecký kraj loni hospodařil s příjmy zhruba 31,5 miliardy korun a výdaji téměř 31,8 miliardy korun. Hospodaření tak podle krajského radního Jana Růžičky z ODS skončilo schodkem téměř 300 milionů korun. Ten kraj pokryl úvěrem a z vlastních prostředků z předchozích let. Více peněz šlo například na veřejnou dopravu, krajské zdravotnictví nebo opravy silnic. Ministerstvo financí navíc podle Růžičky při kontrole hospodaření nezjistilo žádné chyby ani nedostatky.
0: Říká kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Michal David, jeho Perpetuum Mobile, nás brzy čekají zprávy a to v celou. Samozřejmě v 15 hodin přijde s nimi do studia kolega František Janačík a dozvíte se například, že vedení Libereckého kraje odvolalo z funkce ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu, více tedy ve zprávách. Teď ještě Palo Habera, nebo třeba skupina Beatles. Stále hezký den s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie hledá svědky, kteří viděli v teplickém obchodním centru Olympie spadnout strop. Vedení Chomutova plánuje obnovit vyhořelou restauraci Dřevák v původní podobě. Cenové stropy na paliva se zítra změní o jednotky haléřů. Čekejte přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policisté hledají svědky z teplického obchodního centra Olympie, kde se v neděli dopoledne zřítil strop. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské konstrukce zranila jednu ženu, která musela do nemocnice. V obchodě bylo přibližně 15 zákazníků. Svědci se policii mohou ozvat na lince 158. Chomutovská radnice chce obnovit vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře v původní podobě. Náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever nevyloučil ani řešení širšího okolí bývalé restaurace.
2: Kladíme se k variantě obnovit ten Dřevák v té verzi, v jaké byl, a s tím, že ještě možná využijeme té příležitosti a pojmeme celé to okolí toho zadního vstupu jako nějak koncepční.
0: Restaurace vyhořela letos na počátku května, škoda přesáhla 25 milionů korun. Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a také dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace ve výši 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je přesvědčené, že na dotaci měla firma nárok. Maximální přípustné ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů, tedy o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se má prodávat zítra maximálně za 40 korun a 50 haléřů, což je o 9 haléřů více. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června.
1: Počasí.
0: Pro západní část Ústeckého kraje aktuálně platí výstraha před bouřkami. V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Zítra bude po ránu a dopoledne převládat vysoká průsvitná oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno. Přehánky se mohou objevit jen výjimečně a na horách. Teploty zítra čekáme i do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Počítejte stále s komplikacemi v Bílině, ta kolabuje kvůli zahájeným opravám na průtahu silnice 1/13 mezi kruhovými objezdy Lidl a Albert. Ve městě se tvoří i velmi dlouhé kolony. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále příjemné pondělí 22. června, posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Přemýšleli jste někdy o tom, že se stanete dobrovolníkem? Centrum Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci dobrovolníky sdružuje a společně se snaží zpříjemnit pobyt pacientů třeba na oddělení následné péče. Další informace si řekneme už za pár minut a podíváme se také do Stadic, kde podle pověsti se narodil Přemysl Oráč. Nejen to se dozvíte z našeho seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Přidáme další tipy a také písničky, které nestárnou, tentokrát od Václava Neckáře nebo Michala Tučného, ale teď už je připravená Helena Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Václav Neckář, šalalalia, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 3 hodiny odpoledne, skoro 12 minut k tomu. Pacientům na oddělení následné péče v liberecké nemocnici chodí pravidelně zpříjemňovat pobyt dobrovolníci z centra Dobromysl. Tentokrát uspořádali výtvarnou dílnu, kde si pacienti mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku. Centrum Dobromysl mimo jiné provozuje dobročinný obchůdek nebo se podílí na výzdobě nemocničních interiérů.
1: Kdo jste sem přišli nebo přijali, tak je to hrozně fajn, protože dneska tady máme zase tvoření z dobrovolníky.
2: Budete si moc nadekorovat rámeček na fotku, buď fixama nebo pomocí ubrousků.
3: Dobrovolníci z centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci pořádají výtvarné aktivity pro pacienty skoro každý měsíc.
1: Ale jako cedulky, kdo co vyrobí. A tak, aby jsme věděli, jak vás oslovovat. Jak vy se jmenujete křesným jménem?
4: Jaroslav.
3: Takže vystřihujete výhradně 4 lístky.
5: No jasný, štěstíčko, protože se mě nedrží teďka nějak dlouho.
3: Tímhle si ho přivoláte.
5: No jasný, já doufám.
3: Výtvarného odpoledne se zúčastnil i pacient Zdeněk.
5: Tenhle je taky 4 lístek, ale uděláme to takhle stejně a pak tam něco mezi to dáme, ne?
3: A vrhnete se i na klíčenku.
5: No když na to bude čas, tak jo.
6: Pro mě to je takový nabíjející. Ty lidičky jsou skvělí. Oni potřebují dotek, potřebují si povídat, ale někdy to je strašně náročný, protože se nám babička rozpláče, že dostala pytlíček levandule, pak ji vracíme, běhají tam v těch andílkách.
3: Marie se dobrovolnictví věnuje 6 let. Současně je lektorkou výtvarných aktivit.
7: Pejsek.
8: A ty jsou taky hezký.
9: Máte vybráno.
7: Tady je hezký třeba domeček. My v současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Pacienti i personál na oddělení si na to zvykne, že ten dobrovolník přichází a je to nějaká opakovaná činnost.
3: Jolana Strnadová je vedoucí střediska podpůrné péče a členka centra Dobromysl. Přibližuje, jaké další aktivity můžou z dobrovolníky pacienti zažít.
7: Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají. Hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si. Dále potom dobrovolníci nám spravují takovou minigalerii na vysokém interním pavilonu.
3: Zájemci, kteří se chtějí dobrovolníky stát, můžou kontaktovat centrum Dobromysl pomocí e-mailu na webových stránkách. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xindl X na Českém rozhlase Sever v pondělním pohodovém odpoledně. Teď už je připravený opět seriál Příběhy severočeských měst a obcí a Alena Škraňková. Tentokrát se vydáme do obce, která je spojována s počátky naší historie. Zastavíme se ve Stadicích.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Touto obcí na Ústecku prošly české dějiny. Obec Řehlovice leží na hranici chráněné krajinné oblasti České středohoří a mezi její místní části patří Brozánky, Dubice, Habří, Hliďany, Moravany, Radejčín a Stadice. A právě ve Stadicích, údajném rodišti Přemysla Oráče, se dneska zastavíme. Nejstarší písemná zmínka o Stadicích je už v Kosmově kronice s datem roku 1125. Přemysla Oráče dodnes připomíná pomník na Královském poli, na kterém Přemysla zastihli poslové kněžny Libuše. Podle pověsti měli za úkol přivést Přemysla na Vyšehrad, kde usedl na knížecí stolec a společně s kněžnou Libuší založili dynastii Přemyslovců. Při návštěvě Stadic si všimněte unikátní zvoničky z 19. století. Vypadá, jako by vyrostla z kmene stromů a původně stála v Hliňanech. Do Stadic byla přenesena v roce 1996. A ještě jeden tip. Do Stadic vede turistická trasa a cyklostezka. Po červené značce dojdete od Přemyslova pole kolem bývalého Přemyslova statku a královského pramene do Trmic. Zelená značka vás povede od Přemyslova pole přes Suchou, Dubice a Mlynářův kříž až do Dolních Zálezel. Někdy příště se do Řehlovic vrátíme a zastavíme se v Dubicích.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Marta Kubišová, Depeše, přesně 15 hodin a 30 minut. Pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa. U nás je teď čas na další tipy. A v Teplicích dnes můžete volit mezi divadlem a klasickou hudbou. Hudební festival Ludvíka van Beethovena pokračuje komorním koncertem v Teplickém zahradním domě. Představí se České filharmonické kvarteto a jako host klavírista Karel Košárek. Kromě Beethovena vás čeká ještě Janáček nebo Gershwinova Rapsodie v modrém. Krušnohorské divadlo dnes nabízí divadelní komedii Zázračné cvičení divadla Metro. Na začátku je všechno skvělé, růžové a zalité sluncem, jenže léta utíkají a najednou člověk sedí se svým partnerem v pracovně párového terapeuta. Naštěstí na každý neduch existuje nějaké to terapeutické cvičení, fígl, trik či hra. V hlavních rolích Hynek Čermák, Filip Raimond a Jiří Hána. Úsměvná parodie ze starých pověstí českých. Ne všechno, co napsal Alois Jirásek, může být pravda. Risknete si zažít trochu jiný pohled na naší historii? Autor tohoto kousku, František Ringo Čech, prozradil, že vše napsal Čechům na míru a že řeší se v ní témata našemu národu nejbližší, tedy politika a erotika. Už asi tušíte, že u nás na severu můžete opět vidět dívčí válku. Tentokrát to bude v Chomutově na fotbalovém stadionu. A nezapomněl jsem na začátky jednotlivých kulturních akcí. Všechny tři pozvánky měly společný začátek, a to 19. hodinu.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Michal Tučný, jeho báječná ženská písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 15 hodin a 40 minut k tomu a my si teď připomeneme náš dopolední pořad Dáme řeč, kde jste dnes mluvili o elektrocyklistice a ozval se i Jarda z Oken.
1: Já zdravím, ale ještě vás opravím. V Třeboni není opravdu potřeba elektrokol. My jezdíme už hodně let, ale v Třeboni jak jsou roviny. My tam teda na elektrokolu jezdíme, ale tam si klidně můžete motor vypnout, protože to tam není potřeba. A k ty váze, to je taky důležitý, protože ono to má opravdu o trošku víc, takže aby si lidi dali taky pozor, už jsme viděli utržený nosiče na kola, protože normální kolo a elektrokolo je trošku jiná hmotnost. Ale k tomu zpátky, my jsme si pořídili elektrokolo z zdravotních důvodů, neboť pan fyzioterapeut prohlásil, že po operaci kyčlí doma nikdo nejezdí na rotopedu, ale to elektrokolo, jak si tam dáte toho přípomocníka třeba trojku, tak je to nejlepší rehabilitace. A když je člověk rozumnej, tak v podstatě to elektrokolo je to, že vyjedete kopec, nohy bolej, nezadejcháte se, nejste spocený a hlavně pracujou kolena kyčle. A to vám každý fyzioterapeut řekne, že po 60 doporučuje domů ne rotoped, já nejsem fyzioterapeut. Ale já jsem začínal na předokolce, že jsem měl přední náhon, pak jsme dali zadní náhon a teď mám středový. A myslím si, že ten středový pohon je v podstatě pro ty lidi jako nejbezpečnější, protože je strašně důležitý řadit. U toho elektrokola úplně je to nejdůležitější, protože když člověk špatně podřadí, nebo tak ten kopec se nadře. To není motorka. Elektrokolo není motorka. Elektrokolo je kolo, které vám pomáhá do kopce k tomu, a teď pozor, abyste se mohli kochat krajinou.
0: A zítra se trochu, no možná trochu víc zasníme. Zkuste to třeba už teď. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 3 miliardy? Co byste s těmi penězi dělali? Nezmáznili byste se tak trochu z toho, co s tím, co s 3 miliardami? Už teď nám můžete psát na e-mail damerec@rozhlas.cz nebo na Facebook Českého rozhlasu Sever. Zítra samozřejmě můžete zavolat po 9 na naši známou linku 475 212 212 přímo Zdeňkovi do pořadu Dáme řeč, ale teď už pokračuje italský zpěvák Eros Ramazzotti a pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A také Pavlám přeji ještě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Eros Ramazzotti, já myslím, že to je takový hezký dárek svátku.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, stále příjemné pondělí 22. června. Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole. I to vyčítali studenti, zaměstnanci, ředitelce Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaele Mutl. Rada kraje ji na dnešním mimořádném jednání po 2 letech ve funkci odvolala. Situaci ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Prostě komunikace špatná, všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo 3 možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s druhým jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila tato třetí varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah a musím říct, že vlastně i to byl ten důvod, proč já jsem nakonec dnes navrhoval odvolání paní ředitelky, protože v té situaci si podle mě jako kraj jsme si nemohli dovolit nechat pokračovat dál.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michaela Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, neshledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jabloneckého gymnázia Antona Randy, Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysnila, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Říká...

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Informační autobus vyšle dopravní podnik měst Mostu a Litvínova do obou měst, zájemcům předvede nový odbavovací systém. Návrh české vlády o změně financování České televize a Českého rozhlasu pozorně sleduje Evropská komise. Čekejte přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, stále ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident chce vyjádřit zítra. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přejde 1. července na nový odbavovací systém. Cestujícím umožní mimo jiné platbu za jízdenky bezkontaktně přímo v autobusech a tramvajích. Informační autobus má cestujícím nabídnout i další informace. Říká to mluvčí města Klára Vidrová.
3: Praktické ukázky a osobní konzultace pomohou usnadnit orientaci v novodníkách a zajistí, že přechod na nový způsob odbavení bude pro cestující co nejpohodlnější.
2: Autobus bude stát v úterý 23. června v Mostě na prvním náměstí od 9 do 12 hodin. V Litvínově pak na náměstí Míru ve stejný den od 14 do 17 hodin. Děčín dnes uzavřel parkoviště u Mototechny. Město na něm podle aplikace Munipolis nechá vyčistit zpevněné plochy a obnoví vodorovné dopravní značení. Omezení potrvá do zítřejších 18 hodin. V případě nepříznivého počasí město práce přesune na náhradní termín. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Česká vláda odsouhlasila návrh zákona, který mění způsob financování České televize a Českého rozhlasu. Rozpočet médií by se přechodem pod státní rozpočet snížil o přibližně 15%.
1: Počasí.
2: Pro západní část Ústeckého kraje je v platnosti výstraha před bouřkami. V noci čekejte jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Zítra po ránu a dopoledne čekejte převládající vysokou průsvitnou oblačnost, odpoledne už většinou polojasno nebo skoro jasno. Přehánky se mohou objevit jen výjimečně na horách. Teploty zítra do 30 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Roudnické ulici Žižkova se srazila dvě osobní auta. Na Teplicku pozor na silnici mezi Hostomicemi a Světcem, také tam policie řeší srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
5: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka jsem ona dělal a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu,
0: ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Chcete na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Hm. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to nevočůráš.
0: Takže zóna ve Star Dance
1: nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Takže tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohle, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No,
1: tak to mluvíš jsme jako
0: jedně. Takže
1: jako,
0: nějaký ten třes tam je spíš
1: jako
0: taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolnáka,
4: děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, má to mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: je. Vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna den. Písek, zdravím vás tam oba dobrý dva den, a prosila den. Bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky, díky.
4: Vašek
2: vede. Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří
4: ano.
2: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme.
4: Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla, i vašeho hosta.
4: Dobrý
9: a
4: den.
9: Ačko.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Hajdy Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás 6, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte. To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky. Protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce, myslím, že to je to největší studio, a bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí, a já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo,
2: že to...
1: To tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás 6, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z

0: Rentier.
1: Ano. Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut. Ukrutně jsem se bál. Pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statér.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
4: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
3: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
4: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
3: Aha. Který má... A toho si ho naveme?
4: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
3: no,
4: že
3: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
4: Ano, můžou určitě každopádně.
3: A kde to bude?
4: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
3: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
4: Jo, taky o tanci. Tak
3: humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
4: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem zdravím. Telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Dva. No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
4: Tady je Jirka Sercán, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je
1: co
4: to
1: si
4: dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsejpávám to.
1: Děkujem.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A se vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měli rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: Jo, a co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás na dýze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně
1: zajímavé. Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No, tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té revue, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční revue a filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano,
2: piškoty.
1: To přesně, a filtry a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Si radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To je význam starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hej, poslouchej, to, musíme
2: ano,
1: říct.
2: Ano,
1: do rýmu.
2: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda pouze plní svůj program, řekl to dnes premiér Andrej Babiš v reakci na výstražnou stávku České televize a Českého rozhlasu. Vedení Libereckého kraje z funkce odvolalo ředitelku Jabloneckého gymnázia U Balvanu. Chomutovská nemocnice dostane od radnice dotaci zhruba 500 000 korun na nové polohovací matrace. Stále přechodně oblačno, teploty do 31 stupňů, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setká s odboráři Českého rozhlasu a České televize, řekl to po jednání vlády. V reakci na dnešní výstražnou stávku dodal, že vláda jenom plní program a že jde o financování do obsahu veřejnoprávních médií zasahovat nechce.
2: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
0: Podle návrhu zákona chce vláda zrušit poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. Podle Babiše se daně nezvýší a lidé tak za Český rozhlas a Českou televizi platit nebudou. Vedení Libereckého kraje dnes odvolalo ředitelku gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou Michaele Mutl. Důvodem byly problémy ve škole, které v posledních týdnech vyústily v opakované výzvy k jejímu odstoupení nebo odvolání. Školu dočasně povede Tomáš Hofrichter, ředitel druhého jabloneckého gymnázia doktora Antonína Randy. Nové vedení školy vzejde z konkurzu. Se sloučením škol kraj nepočítá. K Českému rozhlasu to řekl dnes hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Michaela Mutl školu řídila od srpna roku 2024. Hejtman dnes také řekl, že vina na krizi není jen na ředitelce. Svůj podíl podle něho nesou i někteří pedagogové, kteří se proti ní od začátku postavili. Chomutovská nemocnice dostane necelých 500 000 korun jako dotaci od města. Vedení nemocnice za peníze nakoupí polohovací matrace pro oddělení následné a dlouhodobé intenzivní péče. Více řekl primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever.
3: Poskytujeme nemocnici 491 870 korun, což je částka, která vychází z přepočtu 10 korun na jednoho obyvatele. A Chomutovská nemocnice bude využívat tady tu částku k nákupu matrací na polohovací postele.
0: Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby ženy mezi lety 2007 až 2022 zpronevěřili klientům přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5 roku. Soudce oběma ženám také zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla.
1: Počasí.
0: Pro západ Ústeckého kraje je v platnosti výstraha před bouřkami. V noci jasno až polojasno, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Zítra po ránu a dopoledne čekejte průsvitnou oblačnost, odpoledne většinou polojasno až skoro jasno. Přehánky se mohou objevit jen výjimečně na horách. Teploty zítra i do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 u Málkova na Chomutovsku srazila dvě osobní auta. Pozor na silnici z Žihova na Mostecku na Kozly. Policie řeší v křižovatce od Skršína srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Stále pěkné pondělní odpoledne posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 4 minuty po 17. hodině a u nás začíná pravidelný Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech nám teď a v pořadu Den v kraji přináší František Janačík.
2: Úderem půlnoci vstoupili pracovníci Českého rozhlasu a České televize do jednodenní výstražné stávky. Reagují na vládu.

Pavel Bobek v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Přesně za 2 minuty tady máme 17:30. Nás čeká předpověď počasí. Já jsem teď měl být v telefonním spojení s některým z meteorologů, ale bohužel telefonní linky tentokrát zklamaly, takže kvůli technické závadě přinášíme teď běžnou předpověď počasí. Počasí. Přes noc nás čeká mírně chladnější noc než v předchozích dnech. Má být skoro jasno až polojasno, to s vysokou oblačností. Teploty 17 až 14 na severovýchodě až 12 na horách, pak 16 až 13 stupňů Celsia. A zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká průsvitná oblačnost. Odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. A k večeru se pak vyjasní. A teploty opět mezi 27 až 30 stupni ve Šluknovském výběžku do 27 stupňů a na horách pak mezi 22 a 25 stupně Celsia. Vát má slabý, vítr severních směrů nebo jen proměnlivý do 4 metrů za sekundu.

0: Zpěvačka Mariah Carey dospívala, pokračuje dnešní pořad Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Před 11 lety se jako hráč a jako šéf klubu zasloužili o zatím jediný ligový titul v klubové historii. Teď odvrátili konec svého mateřského oddílu v nejvyšší soutěži, kterou hraje nepřetržitě od roku 1959. Bývalí reprezentanti Jiří Šlégr a Robert Kysela jsou novými majiteli hokejového klubu z Litvínova. Díky uzavřenému obchodu skončilo období bezvládí, které na zimním stadionu Ivana Hlinky v posledních týdnech panovalo.
1: Teď už mohou Šlégr s Kyselou začít klub oficiálně řídit.
2: My chceme si nechat takový odstup trošku. My jsme sem vlastně nepřišli proto, aby jsme sbírali funkce. Přišli jsme proto, aby jsme společnými silami zachránili ten klub a začali z něj budovat něco víc. Takže my budeme se snažit obsazovat ty funkce, takže i na postu generálního manažera nebudeme ani jeden. To jméno, kdo tam bude, oznámíme velice brzo, protože o něm máme jasno. A budeme samozřejmě hledat lidi do různých postů, aby nám to zapadalo v nějaký koncepci, kterou začneme rozvíjet.
1: Prozradil Jiří Šlégr, vést klub pro něj nebude novinkou. On i Robert Kysela v minulosti v Litvínově působili jako generální manažeři.
2: Máme pozitivní i negativní zkušenosti samozřejmě. Byli jsme u toho oba dva, když se vyhrál titul, ale byli jsme taky u toho, když se nějakých 5 let nedařilo. Takže já si myslím, že ze všeho se dá strašně moc poučit a já vždycky, když jsem hrál, tak jsem říkal, že nejvíce člověk musí poučit z těch proher, protože těch většinou bývá víc než těch výher a myslím si, že prvním krokem, který jsme udělali, že se nám povedlo tohleto celý, tenhle transakce dotáhnout do úspěšného konce. Teďkon už jenom vlastně si sednout a snažit se nedělat stejné chyby, které jsme udělali třeba v předešlých letech.
1: Severočeský klub začne postupně představovat nové hráče. Složení kádru bude mít na starost hlavně trenér a další z klubových ikon Robert Reichl.
2: Si tak nějak vzal za své, že se bude tomu týmu věnovat. Řekněme minimálně půlku mužstva znal, takže my jsme v průběhu už i té nepovedené sezóny s ním komunikovali a řešili jsme hráče, který bychom tady chtěli z toho týmu zachovat. To řekněme zdravý jádro, který on z jeho pohledu a našeho pohledu cítí, že by tomu mohlo pomoct do play-off, tak takhle jsme konali a hledali jsme k tomu nějaký další hráče, který můžeme zapojit do našeho klubu.
1: Řekl Jiří Šlégr, klub půjde do sezony opět pod názvem HC Verva Litvínov. Od společnosti Orlen Unipetrol totiž dostane za 3 roky dohromady 120 milionů korun. Z Litvínova David Kalvas, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Petr Kotwald a Stanislav Hložek, jejich hit V pohodě, 17 hodin 38 minut, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Letní cestování místy komplikují dopravní omezení kvůli opravám. Třeba na hlavním tahu číslo 13, který vede z Karlových Varů přes Děčín a Liberec k polským hranicím, pracují silničáři na průtahu Bílinou na Teplicku. Na místě jsme měli naši reportérku Janu Vitáskovou.
1: Bílina je velmi komplikovaně průjezdná, ze všech stran stojí kolony, ze všech směrů. Kolony aut jsou i v centru, na náměstí, v Břežánské ulici. Jezdí se tady, pokud se jede, tak na semafory, kyvadlově dopravu regulují regulovčíci, ty řídí jednotlivé směry, aby alespoň trošku se doprava pohnula. Jsou tady také asistenti prevence městské policie, protože taky lidi chtějí přicházet, takže musí pomáhat na přechodech pro chodce. Kolony tady byly už v neděli, kdy stavbaři začali frézovat ten starý asfalt. Pracují v úseku mezi kruhovou křižovatkou u prodejny Lidl a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Úsekem, jak jsem říkala, se projíždí kyvadlově, dopravu řídí semafory a regulovčíci.
2: Kudy vedou doporučené objízdné trasy?
1: Tak předešlu, že kamiony by dnes přes Bílinu, nebo teď přes Bílinu až na výjimky určené zákonem, neměly projíždět. Mají využívat sousední trasy 1/27 Dubí, Litvínov, Most, Žatec nebo dálnici D8. Ostatním řidičům město doporučuje, aby se teď Bílině pokud možno vyhnuli anebo volili alternativní trasy, třeba přes Radoveseckou výsypku. Ti, kteří míří z pražského předměstí směrem na most, mají jet raději přes Hrobčice a Chouč, ulehčí tak dopravně zatíženému centru.
2: Jak dlouho oprava potrvá, co všechno obsahuje?
1: Po odfrézování, o kterém jsem mluvila, to budou opravy trhlin, které zjistil diagnostický průzkum. Potom nové asfaltové vrstvy, výšková úprava šacheta v pustí a dopravní značení. Oprava se týká celkem 700-metrového úseku a zahrne taky autobusové a parkovací zálivy nebo okružní křižovatky a jejich větve. Ty práce jsou rozdělené do 5 etap, skončit mají nejpozději do konce července, ale ředitelství silnic a dálnic předpokládá termín už 9. července. Jinak ŘSD připravuje na silnici 1/13 taky opravu průtahu Teplicemi, pokračuje v opravě mostu v České Kamenici, opravuje mosty u Komořána, chystá výměnu protihlukových stěn u Obrnic. Navíc v úterý 7. července, to příští úterý, začne na 13. přestavba mimo úrovňové křižovatky u obce Bor mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
2: Tak to vypadá na veselé léto, díky za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 48 minut posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní den v kraji. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které v potřebné situaci nepomůže.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky. Popřípadě se rozhušťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být v zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Petr Spálený, obyčejný muž, za zhruba 5 minut a pár drobných k tomu, už tady máme 18. hodinu, končí den v kraji, po nich následují písničky na přání. Dnes s kolegyní Renátou Filipy, já se budu těšit zítra odpoledne opět se všemi naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 18 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zastupitelstvo Ústeckého kraje odmítlo zařadit bod týkající se financování veřejnoprávních médií. Vláda chce před úplným zrušením poplatků pro veřejnoprávní média snížit okruh plátců. Policie hledá svědky, kteří viděli v teplickém obchodním centru Olympie spadnout strop. V noci jasno nebo polojasno, teploty klesnou na 19 nebo 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dnes odmítlo návrh zastupitele Jana Papajonovského ze Starostů a nezávislých na zařazení bodu týkajícího se financování veřejnoprávních médií. Chtěl, aby krajské zastupitelstvo vyzvalo vládu, aby v případě jakékoliv reformy financování Českého rozhlasu a České televize nedopustila zánik regionálních studií těchto médií. Podle Papajonovského jsou tato pracoviště jedni z posledních stabilních zdrojů informací v kraji. Proti byla mimo jiné nezařazená zastupitelka Ivana Turková, zvolená na kandidátce SPD, Trikolora a Pro.
3: Já si myslím, že vláda postupuje velice obezřetně a myslím si, že by nejdřív to mělo jít vždycky dovnitř. To znamená k vyváženosti zpravodajství, který momentálně není. A pokud vláda chce něco kontrolovat a má k tomu nástroje, tak je to jedině správně.
1: Pro zařazení bodu hlasovalo 7 zastupitelů, proti jich bylo 18 a 14 se zdrželo. Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku tyto poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom dnes informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun už v tomto roce. Kvůli změnám ve financování jsou dnes pracovníci obou médií v jednodenní výstražné stávce. Policisté hledají svědky z teplického obchodního centra Olympie, kde se v neděli dopoledne zřítil strop. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské konstrukce v obchodě Rezervet zranila jednu ženu, která musela do nemocnice. V obchodě bylo přibližně 15 zákazníků. Svědci se policii mohou ozvat na lince 158. Společnost TMR využila obci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. S dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený. Řekl to náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert z hnutí ANO.
4: A dohodli jsme se, že budeme jednat dál o úpravě smluvních vztahů, tak aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
2: Počasí.
1: Pro západní část Ústeckého kraje platí do večera výstraha před teplotami a do noci před bouřkami. V noci jasno až polojasno, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra bude po ránu a dopoledne převládat vysoká průsvitná oblačnost. Odpoledne už většinou polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. Výjimečně zejména na horách se objeví přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V ulici Chomutovská v Mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Pozor na 1/15 mezi Libišicemi a Úštěkem. Počítejte na silnici u Zimoře se zúžením kvůli opravám a kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase ve Sever právě teď začaly podvečerní pondělní písničky na přání. A to znamená opět, že už můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a pište SMSky na číslo 91104. Jdeme na první písničku dnešního dne. Prosím o Leonarda Cohena a Haleluja. Písničku prosím všem posluchačům pro krásný pondělní večer. To posílá paní Emma.

Leonard Cohen a jeho Haleluja. 18 hodin 16 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho podvečerní písničky na přání. Tady je další e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Honzu Nedvěda a Kohouta naprosto všem posluchačům díky.

0: Honza Nedvěta je jeho kohout, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho pondělní podvečerní písničky na přání. Teď už je vaše SMSky na čísle 911.04 a dobrý den, dlouho jsem neslyšela skupinu Hodiny a Stmívání, tak všem posluchačům a hlavně vám v Českém rozhlase Sever. Mějte se báječně, to posílá paní Hanka.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blesky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

skupina Hodiny a taky jejich smívání. Pojďme na další písničku na přání z vašeho e-mailu na Českém rozhlase Sever. Dobrý den, zahrajte písničku od skupiny Holky, Letní ráno. Bude to pro mámu, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova, pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Jarmilku z Nuslí a taky pro paní Boženku z Žadce. Vám do rádia a pro pana Míru a jeho rodiče. Posluchačka Dominika z Ústí nad Labem.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 19 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky na přání. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do výstražné stávky se zapojili více než 2000 zaměstnanců České televize. Krajští zastupitelé schválili prodej pozemku tajvanské firmě Tamiko v průmyslové zóně Triangle. Pokud prezident podá kvůli summitu na to kompetenční žalobu, ústavní soud jí projedná přednostně. V noci jasno nebo polojasno, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili přibližně 2000 pracovníků. Popoledně je přišli podpořit i známé osobnosti.
2: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
3: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
2: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
3: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
4: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
3: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Ústecký kraj schválil dnes pronájem a následný prodej pozemku v průmyslové zóně Triangle u Žatce tajvanské společnosti Tamiko Žatec, která tam plánuje vybudování závodu na čištění a povrchovou úpravu součástek pro výrobu polovodičů. Jak řekl ředitel zóny Jaroslav Krch, firma je navázaná na výrobu polovodičových čipů v Drážďanech. Investice do žatecké továrny dosáhne 914 milionů korun. Nový provoz by měl letos a příštím roce vytvořit přibližně stovku pracovních míst. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přejde 1. července na nový odbavovací systém. Cestujícím umožní mimo jiné platbu za jízdenky bezkontaktně přímo v autobusech a tramvajích. Autobus bude stát v úterý 23. června v Mostě na prvním náměstí od 9 do 12 hodin. V Litvínově pak na náměstí Míru od 14 do 17 hodin. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dříve řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v turecké Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
1: Počasí.
0: Pro západní část Ústeckého kraje platí ještě výstraha před bouřkami. V noci jasno až polojasno, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra po ránu čekejte vysokou průsvitnou oblačnost. Přes den většinou polojasno nebo skoro jasno, přehánky jen výjimečně na horách. Teploty zítra vystoupí i ke 30 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici z Teplic Prosetic do Bystřan policie řeší za odbočkou k hřbitovu nehodu osobního auta, které skončilo převrácené na střeše. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat, takže ty tvary jsou městys bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu, vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městy si, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městy si, městy jsou, městy se. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní shodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to prostě taková
1: špatně. Tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přišel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: to je až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
0: práce,
1: byla?
0: Práce, jak říkal můj vlastně můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
0: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
0: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie a byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů. To byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
0: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
0: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako vůbec to jak jestli je to
1: co
0: jako
1: to
0: možný.
1: Je za chlap?
0: Takže
1: to je za
0: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kdy

0: kde máte 4 lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly, a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, ten na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 tisíc korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vidí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit dálky. Protože jako jel furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: teď
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jako, že už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

a jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal. Tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

s koltama si hrál, když střílel, ani nezaslech, mámin tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí osnu třáp. Když Nikes sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Zaprášenej honák, vedle něj hned smíchy řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe. Ty krámy doma nech.

0: psa. Když mu doktor Šátek povolil, byl jí naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Jeno z Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na Portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Babi Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away. Make

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam s Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velký nával a každý člověk jiný výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně uvá.

říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží, ale zlato pořád.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smetí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jiný. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No, no já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát.
2: Bože,
1: jen tak levou rukou na tom nezáhrá.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
2: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka.

0: ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
1: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo, ne? Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si
0: ne... Ne, to ne, jsou tady dámy.
1: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
2: Ale.
0: Když zalejvá kytky.
2: No.
0: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
1: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
0: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
2: No, to proto jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo, jo, jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak se adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod. Vložím ho do krabice. Nebude tam sám, v té krabici mám

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není. Ne.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip, já. A ty se nedají říkat ty anekdoty.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpovězeny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch ano. neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do by do Pišel. To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na... To šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, ale prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chváleni.
2: Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiří by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla, se jmenuje ta písnička, je to
3: krásná. To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Ty si, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

když řeknu už. Babadadabadou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme a dojdeme k nějakým písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, pozor. Prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuřil. Přestože kolem padl květ,

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a ne vždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarka z Frýdlantu. Víte, Jarko, mámka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mámka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, protože nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když je vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rospenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, neteř děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá neteř taky 2 děti, třetí neteř už má 3 děti a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší,
0: hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším. Navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibore, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale zase asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. A šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co se narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo,
1: to je dobré. A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám pět vnoučat, je to pět chlapců, dcera má ty tři chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil.
1: Loučím. Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, Jaruško, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2. Takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat, no každý byl jiný, že jo.
0: No prostě. A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže a je nás 40, když se sejdeme, jo. Takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty právnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 právnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a Já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějak hlasitost.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak, tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády, nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme si ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře, tak, jsou z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon, jste úžasná, jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli, říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli, to je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: no, protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo, no takže.
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím no, jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On, fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný. A jenom se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla se vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru se měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ona to byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To no zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: No, 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabít. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím. Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám.
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy je a teď no, se vám to v dobrém všechno vrací.
1: No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct, no. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vnikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní to. Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to namálo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie, do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, mám pocit.
0: Aha. Tak to zkusíme.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku, teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někde to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale jste asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samej odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou no za tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vypovědět.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří si poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl asi takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já

0: si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
1: aha, tak vznikne nějaká, nevím, třecí, no, plocha možná. No. No, v každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
0: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už jenom to, už i to oslovení napovídalo, že to tam bylo taková tak družnější život společenský.
1: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
0: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
1: s těma vnukama, kdy?
0: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
1: Mají svůj, oni, hlavu,
0: já,
1: no.
0: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvadím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
1: To je ta stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
0: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká, osoba samostatně výdělečně činama, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídat. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Mm. Myslím si to aspoň já za sebe.
1: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer a tě doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
0: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni po mně, chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Všichni dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte. A
1: oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci a trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdybychom si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takovej svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Dennodenně třeba i v Liberci se sázíme. Ale jo, bohužel brzy ten odešel. No,
0: přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou
1: stranu.
0: Opravdu, ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zmíní to krásně, Lenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace není taková hezká celkem.
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, světe div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, až jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíš takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nejčekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice o mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlo pse Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se boholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbili. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako Hovada, když se vezou, víte, na poráčku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hrál Chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za chvíli vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hrát, ještě prosím dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, protože jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té Hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paž bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě, a ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád tak a pam, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen. Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává

tím hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře, nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě, tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle, není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu.

všichni přihlížejí, jsou paf, a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí: tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal: kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl: 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale párník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal: na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal: když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody.
O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď šumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet: jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k Sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovy z hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: bylo, že ano.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho neviděl. Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: Jo, a teďka já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mně mluvil jako... Hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam točíš. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju
3: tak,
2: ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: Štruji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel do... Jo, no, studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodně. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit původně.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pro tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano. Jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno,
2: to je... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: nějaký jo, tak, tovární, to myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. jsem... Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch dog.
3: Ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane, co nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano.
2: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu, přes vejde, nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano,
2: tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.